Do Krkonoš vyrazíme právě teď na vlně krokodýla. Na hřebenech Krkonoš totiž ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů, vysokých trav a bylin. Jedním takovým místem je Studniční hora, kde správci Krkonošského národního parku změny dlouhodobě sledují a hledají odpověď na otázku, kde těmto změnám nechal volný průběh a kde naopak kvůli ochraně vzácných druhů cíleně zasáhnout. Jednou z možností může být pastva. Zarůstající tundry souvisí i s měnícím se klimatickými podmínkami. To potvrdil mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Tak, teď už zpět se pod Sněžkou, tedy z Krkonoš opět sem na vlnu krokodýla a Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Téměř půlka Čechů dá na bydlení přes 30% příjmu, a to je velká částka. I to probereme na Krokodýlu. Necelá polovina z nás vydá na domácnosti přes 30% čistých příjmů a jeden z deseti přes polovinu. Za kritickou situaci je přitom podle expertů považováno, když výdaje na nájemné zálohy na energie a služby přesáhnou 30 až 40% čistých příjmů domácností. Složitá situace s bydlením se obzvláště dotýká mladých ve věku od 18 do 29 let. 25% z nich kvůli tomu bydlí s přáteli nebo partnerem a 58% aspoň částečně s rodiči. Vyplývá to z posledního průzkumu. Tak, tolik průzkum, teď další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Kraljeva. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: 5 hodin 31 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady úterý 13. října roku 2026, druhý pracovní den 42. týdne. Renáta Akuloman právě dneska slaví svůj svátek. Tondakala přeje dobré ráno. Katka taky dorazila v plné kráse, v plné síle, ostatně tak jako vždy. A chystá už zprávy na 6. hodinu ranní. Venku máme opět chladno, opět jsou nutná škrábat čelní skla, teda záleží na tom, kde a jak se nacházíte. Máme tady třeba i místa, kde máme pod nulou už celkem výrazně. Bystřice nad Perinčejnem hlásí minus 1,8 stupně. Kousek od Jihlavy v Dobroníně dokonce minus 2,1 desetina. Naopak celkem teplo je ve Strážovicích u Kyjova, tam mají skoro plus 6 stupňů. Odpoledne by to mělo být někam celkem k příjemným 16. A pokud se v téhle chvíli už vydáte na silnice, je tady nehoda na D1, kilometr 195, narazilo auto do středový svodidel, ale už by mělo být v odstavném jízdním pruhu, takže snad tak moc překážet nebude. Je tady podzim. Doufujeme, že krásný, že nám vydrží, když ne jako vysoké teploty, tak aspoň jsem tam sluníčko, ale na druhou stranu taky by to chtělo, aby nám zapršelo. Tak doufujeme, že tohle nám klapne, taky, že třeba ta dnešní ranní cesta do práce a z práce už bude o něco jednodušší než včera. Ano, máme tady novou velkou uzavírku, jistě víte, pisárecké tunely a také tunely Hlinky. Včera s tím byly velké komplikace. Nevím, jestli se na to dá zvyknout, asi úplně moc ne, ale možná už nebudete tak vytočení, že je tady něco nového. Přátelé, jdeme na to, ať se daří. Dobré ráno, dobrý den.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Co dnešní počasí, to vám prozradíme právě teď na Rádiu Krokodýl. 5 minut před 3/4 na 6 ráno a dopoledne jasno, ale hlavně v údolích a nížinách se můžou vyskytovat lokální mlhy, případně nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně skoro jasno nebo polojasno. A později večer čekáme od západu přibývání oblačnosti. Déšť se dneska nečeká a odpolední teploty se čekají mezi 13 až 16 stupni. Dobré ráno.
1: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
2: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon. Tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
3: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
2: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
5: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle

0: 5 hodin a 59 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Máme úterý 13. října leta páně 2026. Svátek dneska slaví Renáta a Koloman a ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné úterní ráno. Lesy České republiky dokončily čištění Božího lesa u Břeclavy od munice, víc ve zprávách.
0: Co si dáme po 6. bude například Jennifer Lopez a David Guetta. Headway. A taky Miraj.

0: plus 6 stupňů. Odpolední teploty při jasné nebo skoro jasné obloze 13 až 16 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Veletrh kniha Brno letos přivítá přes 250 literárních hostů a svou produkci na něm představí více než 100 nakladatelů. Letošní novinkou bude sál čtenářské komunity Knižní závisláci nebo Dětský koutek. Třetí ročník bude od 13. do 15. listopadu na brněnském výstavišti.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
2: Lesy České republiky po 11 letech dokončily čištění Božího lesa u Břeclavy od munice. Z 480 hektarů půdy pyrotechnici odklidili přes 70 tisíc kusů munice, kterou zde rozmetal výbuch továrny Muna na konci druhé světové války. Vyčištění oblasti vyšlo na 50 milionů.
1: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
2: Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví pavilon praktické výuky u třebíčské zemědělské školy. Předpokládané náklady jsou 100 milionů korun. Dalším plánem kraje je zřídit v areálu střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč budovu pro speciální základní školu. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaj série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Choderem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, vyrážíme zkontrolovat silnice, to v téhle chvíli společně s námi udělá Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky Bohnova dvě auta kolny jsou v obou směrech. Ve směru do Brna je ale zdržení delší, a to už od Milonic. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 3. kilometru. A neprůjezdní je v Brně na okruhu Pisárecký tunel a částečně i tunel Hlinky. Objízdná trasa ve směru na Svitavy a Královo pole vede přes Jihlavskou, Vídeňskou, Boříčí a Bauerovou. Se sílícím provozem očekávajte zdržení. Pro Rádio Krokodýl z Globalce Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme. Přibyla nám ještě nehoda na D2 ve směru na Slovensko. U Břeclavy na 50. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Zdržíte se asi 10 minut ve 2-kilometrové koloně.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 16.03, to je čas, kdy ladíte Rádio Krokodýl. Přejem dobré ráno.
1: Hezké ráno, a kde dnes budeme rozdávat snídaně za úsměv, tak to prozradíme už brzy, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Návštěvník italské restaurace chválí jídlo. Jedl jsem to v Itálii, ale tady je to chutnější. No to bude tím, že oni používají domácí suroviny. Za to my je dovážíme z Itálie.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 a půl minuty, přejem dobré ráno, podíváme se tak trochu do historie. Na 13. říjen roku 1601 během svého pražského pobytu povečeřel dánský astronom Tycho ve Prahe u Petra Voka v paláci na Hradčanském náměstí. Za necelé 2 týdny zemřel. V roce 1754 se v Praze konal první tah právě založené státní loterie. V roce 1781 císař Josef II. Vydal takzvaný toleranční patent, vyhlásil neomezenou náboženskou svobodu. V roce 1870 desetiletý Gustav Mahler vystoupil v Jihlavě na svém prvním klavírním koncertě. A taky třeba můžeme zmínit rok 1999, kdy Evropská komise opět po roce kritizovala Českou republiku. Ve své zprávě za rok 1999 uvedla, že příprava České republiky na přijetí do Evropské unie probíhá pomalu. No a nakonec jsme se tam dostali. Co stojí za zmínku ze světa? Třeba rok 54, kdy byl římský císař Claudius smrtelně otráven svojí manželkou Agrippinou a její 17-letý syn Nero se stal novým římským císařem. V roce 1399 proběhla korunovace Jindřicha IV. Anglickým králem ve Westminsterském opatství. V roce 1917 se ve Fátimě odehrál sluneční zázrak. V roce 1965 londýnská kapela The Who nahrála nejznámější píseň My Generation. A taky můžeme ještě zmínit rok 1996, kdy se mistrem světa 47. sezóny ve Formule 1 stal Damon Hill. Kdo dneska slaví narozeniny, tak například Paul Simon slaví dneska 85. narozeniny. A taky třeba Sisa Sklovská, slovenská to diva, slaví dneska 61. narozeniny. A herec Sacha Baron Cohen dneska slaví narozeniny 55. Co se týče svátků, tak právě dnes slaví Renata, Renáta, taky třeba Edgar, taky třeba Koloman. Dneska je Mezinárodní den za omezení katastrof. A pozor, dnes je den bez podprsenky. Jak se k tomu postavíte, to necháme na vás. Pokud něco slavíte, tak my gratulujeme a přejem dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Katy Perry a její Hot and Cold na rádiu Krokodýl 9,5 minuty před půl sedmou, kdy v centru Brna máme jenom 4 stupně. Strážovice u Kyjova hlásí 5,5, Břeclav hlásí 4, Vyškov jenom 1,5 stupně. A celkem chladno je v Bystřici nad Prnštěným, tam mají minus 2 stupně. Jak to bude dneska ráno a dopoledne? Jasno, hlavně v údolích a nížinách se ale můžou vyskytovat mlhy. V průběhu dne bude postupně skoro jasno nebo polojasno. A později večer čekáme od západu přibývání oblačnosti. Pršet dneska nemá a teploty až do plus 16 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V městské části Brno-Sever by mohla vzniknout koalice vítězného hnutí SOL současného starosty Martina Malečka, lidovců a koalice ODS, TOP 09, Pirátů a Fakt Brno, která kandidovala jako tým Sever. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla od 10:30 a položit květiny k rakvi. Pokud se na Ukrajině budou konat volby, je ruský prezident Putin připraven na jeden den zastavit útoky. Podle agentury TASS to řekl mluvčí Kreml Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Zelenský navrhoval, aby příměří trvalo 60 dní. Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo včerejší vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Carlose Alcaraze ve třetím kole Masters v Šanghaji. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Hlinu.
5: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
6: Autocentrum Opportunity, Sedláčkova 10, Brno Líšeň.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Každý den ráno vás obšťastňujeme snídaní za úsměv, snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Úplně zadarmo.
2: No, 103 kousků budeme mít samozřejmě i dnes, ale pojďme si připomenout, jak to probíhalo včera.
3: Snídaně jsou za úsměv. Dneska ulice Milady Hrákové, tady se nám usmívá pán. Pěkné ráno.
4: Dobrý den, dobré ráno. Přeju Rádiu Krokodýl, protože jsme velcí fanoušci, tak všechno nejlepší, hodně úspěchů a děkujeme Kulhánku a Drápal za snídaní.
3: Vy jste říkal, že u vás to jede non-stop?
4: No, i mrvérem. Fakt, když jsme doma, tak rádio hraje.
5: Děkuji za snídaní, Rádiu Krokodýl, jsou dneska na Milady Horákové a zdravím všechny.
3: Snídaně za úsměv, makové pochánky dneska, pěkné ráno.
6: Ahoj Krokodýle, díky za snídaní, jdu do školy.
1: Jak bylo slyšet, tak vám chutnalo. Kdybyste chtěli dneska dostat snídaní, tak se stavte v Řečkovicích na konečné jedničky.

0: Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, tam to taková legrace úplně není.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky bouchnula dvě auta. Kolony jsou v obou směrech, ve směru do Brna je ale zdržení delší, a to už od Milonic. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 3. kilometru. A nepojezdní je v Brně na okruhu Pisárecký tunel a částečně i tunel Hlinky. Objízdná trasa ve směru na Svitavy a Královo pole vede přes Jihlavskou, Vídeňskou, Poříčí a Bauerovou. Se sílícím provozem očekávejte zdržení.
1: Ano, svědící provoz tady je, už je tady fronta jak z Kohoutovic, tak i z Nového Lískovce ve směru z Kopce dolů a taky z Bystrce po Knínišské, to zas tak moc nejede. Přejeme šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl sedmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, odkud se bere mléko.
3: Ta kráva to má to mléko v bříšku.
4: Ona se napije a pak má to mléko v bříšku, protože ona má děťatka, tak můžou pít z maminčinýho bříška.
5: Bere se od spodu, kde má takový, jako vypadají, jako kdyby tam měla sancoury. A když oni zatáhají, tak z nich vyteče pomaloučku mléko. Rychleji se to dělá stroje.
1: Musím říct, že terminus technicus cancoury
2: jsou dobrý.
1: Jsou strašně dobrý. Jak se to jmenuje správně?
2: Tak tam je vemeno, ne?
1: No dobře, a to ty cancoury se jmenují jak?
2: No, cancoury prostě.
1: Cancoury, anebo struky.
2: Aha.
1: Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
6: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Za 5 minut bude 6:45, vy jste s Krokodýlem. V Brně máme 4 stupně. Tu samou hodnotu hlásí třeba Domašov. V Bystřici nad Prenštejnem tam jsou -2. V Břeclavi +4, Vyškov hlásí +1,5 stupně. Odpoledne 13 až 16 minut být skoro jasno nebo polojasno a večer se očekává od západu přibývání oblačnosti.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Krajský soud Brno dnes pokračuje v neveřejném projednávání případu týrání ve společném obydlí. Dva obžalovaní způsobili smrt novorozence. Brněnskou Bystrc čeká po několika letech možná změna vedení. Uskupení dlouholetého starosty Tomáše Kratochvíla Volím Bystrc skončilo druhé. Volby v městské části vyhrála kandidátka Lidovci a Starostové. Jakýkoliv útok Ruska na člena Severoatlantické aliance by byl zcela marný. Podle agentur to uvedl vrchní velitel sil Severoatlantické aliance v Evropě Alexis Grinkevič, který na bezpečnostní konferenci ve Varšavě představil svou takzvanou teorii vítězství. Bookmakeri letos na dostihový závod Velká Pardubická přijali sázky za víc než 23 milionů korun, zhruba o 2,5 milionu méně než loni. Na celou dostihovou událost to pak bylo přes 1,45 milionu korun. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, -200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Hazardní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: právě.
1: 10 minut před 7 hodinou něco pro fanoušky motorek a taky pro našeho kolegu Honzu Balouška.
2: To tak, máme tady víc motorkářů.
1: Ano.
2: Máme pro vás tip, co v Brně vidět. 2 desítky motocyklů britské značky a teď jsme řešili výslovnost, jestli je to Douglas nebo Douglas.
1: Zkrátka tak, ty motorky.
2: Co se vám líbí víc? Vystaví je Technické muzeum v Brně. Je mezi nimi také stroj, který patřil malíři Kamilu Lhotákovi. Výstavu doplňují motory, fotografie a jiné artefakty spojené s firmou, která motocykly vyráběla od roku 1907 a za první republiky je dovážela i do tehdejšího Československa. Tak pokud chcete tuto výstavu vidět, tak se pro veřejnost otevře už zítra a konat se bude do března příštího roku.
3: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Sean Baker VIP na Krokodilu 2,5 minuty před 7 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti, až na ten konec dobrý, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Inscenaci Mě jsme doma nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
0: Minuta schází do 7 hodiny ranní. Katka má na Krokodýlu připravené další zprávy. Dobré ráno.
6: Pěkné ráno. Podzimní škola elektronové mikroskopy v Brně ukáže základy i novinky v oboru. Víc za chvíli.
0: Po 7. David Guetta, Alphaville, Ava Max. Michael Jackson. A taky dáme za 100 let.
7: Kdo ví, co bude stát za 100 let.
0: Jak nám to venku vypadá s počasím, tak teplota nám nestoupá, zatím stále ještě drobně klesá. V Ivančicích mají 0,5 stupně pod nulou, ve Velké Meziříčí -1,5, Bystřice nad Pražděním hlásí -2. V Brně máme necelé 4 stupně, ve Vyškově necelé 2, v Břeclavi jsou +4. Odpolední teploty při skoro jasné obloze budou 13 až 16 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.

0: Výsebným památkám Znojma.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
0: Vítězem voleb v Kyjově se stala kandidátka 27 nezávislých, vedená místostarostou města Danielem Čmelíkem. Získala 32,28% hlasů a 8 mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Koaliční jednání začnou tento týden. Příští ročník atletické diamantové ligy začne 7. května 2027 v Dauhá. Finále seriálu elitních mítinků se uskuteční 25. a 26. srpna v Curychu. Termínovou listinu zveřejnili pořadatelé.
2: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dobré ráno, jdeme na silnice. Informace odtamtud má pro nás Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po nehodě nákladního auta s osobním je neprůjezdná dálnici D2 z Brna do Bratislavy na 53. kilometru u Břeclavy. Očekávejte zdržení. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 5. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna počítejte se zdržením mezi 212. a 207. kilometrem. Pomalu se jede na silnici 50 z Bučovic do Brna mezi Slavkovem a Holubicemi. Na silnici 43 ze Světa v Dobrna u Lipůvky probíhá vyšetřování nehody, očekávejte zdržení od Milonic. A na Brněnsku mezi Ostrovačicemi a Novým Dvorem bouralo osobní auto, vozovka je průjezdná kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštuková.
3: Lenko, děkujeme a pozor ještě jednou D1, kilometra 197,5 ve směru k Brnu nebo na Prahu, chcete-li, stojí porouchané osobní auto a pozor taky mezi Sokolnicemi a Újezdem, kde se srazila dvě osobní auta.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3 minuty po 7 hodině ranní a na Krokodýlu máme připraveny 2 vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení s názvem Ztratili jsme Stalina.
1: Chystáme soutěž s brněnským Hantecem už za pár minut, tak se nás držte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde Pepa do práce a říká: představ si, dneska poprvé mě budík probudil. A jak to? No, manželka mi ho hodila na hlavu.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut, k tomu máme tady brněnské Hantec. Hrajeme o 2 vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení Ztratili jsme Stalina. Hrát se to bude 24. října od 19 hodin.
2: A vy teď s námi můžete soutěžit na lince 603 103 103.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den. Děkujem, nashledanou. Tak, na co se to Žanek ptá, co máte dneska uhodnout?
3: Gomice, co to je krankocetla?
1: Krankocetla, co to může být? Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdo se dovolal?
4: Markéta.
1: Markétko, víte, co to je krankocetla?
4: Oh, krankocetla.
1: No, šílený slovo, vidíte?
4: Ano.
1: Má to něco společného s němčinou, to vás ujišťuju.
4: Ano, to bude asi místnost pro pacienty.
1: No, jako nejste úplně daleko, ale úplně blízko taky ne. My jsme se zeptali Brňanů, jo, a ti to tam řekli.
5: Dovolená při nemoci.
6: Neschopenka.
7: A jo, tak to bude nějaká nádoba na vodu.
1: Takže?
4: Tak asi ta neschopenka.
2: No,
3: krankocetla je pracovní neschopnost, neboli neschopenka.
1: Kdy jste měla vy naposledy neschopenku?
4: Ani nepamatuju.
2: Tak takových je nás víc.
1: Já si jako přiznám, že abych dostala od papíra od doktora papír neschopenka, to je někdy...
2: Od papíra doktora.
1: Od papíra doktora asi 20 let u mě. Jdete do divadla, už jste viděla představení Ztratili jsme Stalina?
4: Ne, vůbec právě, že ne.
1: Je to excelentní.
4: Ale jednou už jsem u Bolka byla, nebo jednou několikrát a ty představení tam jsou opravdu jako moc fajn.
1: No, on tam hraje náš kolega Honza Kolařík hlavní roli a musím říct jako fakt dobré.
2: Prostě jako vždycky dobrý.
1: Tak je to vaše, gratulujem.
2: Blahopřejeme.
4: Děkuju moc.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Radio Krokodýl, 7 hodin, 18 a půl minuty, to je přesný čas. Teplota ta není moc vysoká. V Brně máme 3,5 stupně, ve Vyškově necelé 2, v Břeclavi 4, ve Velkém Meziříčí mají 1 stupeň a v Bystřici nad Trnečenem jsou minus 2. Odpolední teploty při skoro jasné nebo polojasné obloze budou až k 16 stupňům.
1: Radio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka, symfonické i komorní koncerty nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Začne dnes a potrvá 5 týdnů. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Maximální prodejní ceny pohonných hmot dnes vzrostou. Cenový strop u nafty se zvýší o 69 haléřů na 48,36 koruny za litr. U benzinu vzroste o 37 haléřů na 46,85 koruny za litr. V 11. kole Moravskoslezské fotbalové ligy se fandové můžou dnes těšit na pořádné brněnské derby. Souboj rezerv Artisu a Zbrojovky na hřišti v Líšni slibuje skvělou atmosféru a bitvu o čelo tabulky. Utkání začne v 17.30. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
1: Radio Krokodýl.
5: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
11: Už se těším!
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
14: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Je dobré nebýt nikdy sám.
18: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 7 hodin 31 minut, k tomu jdeme na hokej, respektive vy půjdete na hokej. Na koho pak?
1: No, ještě než se odehraje to domácí utkání, na které vás vezmeme a nabídneme vstupenky, tak připomínáme, že následující utkání nás čeká v pátek, a to na Kladně, a v neděli pak bude hrát Kometa doma. Od 17 hodin přivítá Liberec. No a právě pro vás teď na lince 603 103 103 2 Lupeny.
0: Kometa je 11. má 11 bodů. Liberec je 9. má 14 bodů. To jsou 3 body rozdílu, ale Kometa mimochodem má jeden zápas k dobru. Takže jako je to v podstatě úplně na stejno. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, já volám jistě na Kometu.
0: A kdo pak volá?
2: Martin Pařil.
0: Martine, teďka si nepaříte, teďka jste někde v autě, vidíte.
2: Ano, jedu do práce.
0: V nějaké koloně?
2: Samozřejmě. Kde v Brně nejsou kolony, prosím vás?
1: To by nás taky zajímalo.
0: Na hrázi brněnské přehrady, že ta je zavřená. Tam ta kolona
2: to
0: není.
2: To je pravda, to je pravda.
0: Martine, ukažte, jak budete pozbuzovat v neděli.
2: Kometa do toho, Kometa do toho.
0: Já vás přesně vidím v tom autě, jak sedíte, jste tam sám, nikde nikdo, tak si můžete vyřvávat, že jo?
2: Jo, to si můžu, no.
1: Tak Martine, budete pařit v neděli.
0: Ostatní ti si moc nevykřikují, ale vy v neděli budete. Vstupenky jsou vaše, gratulujem.
2: Děkuju.
3: Krokodýl fandí z brněnské Kometě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnici, jak to tam vypadá, tak to nám teď aktuálně prozradí Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po nehodě nákladního auta s osobním je neprůjezdná dálnici D2 z Brna do Bratislavy na 53. kilometru u Břeclavy. Očekávejte zdržení. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 5. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna počítejte se zdržením mezi 212. a 207. kilometrem. Pomalu se jede na silnici 50 z Bučovic do Brna mezi Slavkovem a Holubicemi. Na silnici 43 ze Světav do Brna u Lipůvky probíhá vyšetřování nehody, očekávejte zdržení od Milonic. A na Brněnsku mezi Ostrovačicemi a Novým Dvorem bouralo osobní auto, vozovka je průjezdná Kyvadlově.
0: V souvislosti s uzavřeným Pisáreckým tunelem jsou kolony z Nového Lískovce i z Kohoutovic ve směru dolů. Z Nového Lískovce to jede, no tak to máte zhruba tak jako na půl hodiny, pokud dobře vidím. No a co se týče příjezdu od Bystrce, tak tam ta kolona začíná u staré dálnice. Tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádia Krokodýl.
1: 8 minut po půl osmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč děti nemůžou řídit auto.
3: Protože to neumí.
4: Protože nemají řidičák.
5: Že můžou jenom někdy jezdit tátovi na klíně.
6: Já jsem jednou řídila.
7: Mamka mě vzala na klín a řídila jsem celou cestu.
8: Protože nemají klíče od auta.
9: Malí mimina nemůžou řídit auto, jinak by se okakali.
1: Taky nedošáhnou na pedály ty děti.
2: Ale my můžeme slavit, protože tvoje dcera včera udělala v autoškole zkoušky úspěšně.
1: Už má řidičák.
2: To je teda.
1: Moje malá holčička.
2: Nebojíš se o ní v tom provozu tady?
1: Bojím. Velmi. A teď si musím dávat pozor i já, když pojedu sám, protože když je člověk mentorem někomu, kdo ještě není plnoletý, tak nejenom, že jako nesmí na sedadle spolujezdce požít, protože dostane taky dýchnout, ale hlavně když já udělám nějaký dopravní přestupek, načtou se mi body, tak se automaticky ztrácí možnost být tím mentorem, že musíš mít takzvaně čisto. A co taky spousta lidí neví, když jsou tím mentorem a to dítě udělá přestupek, tak tobě se přečtou body.
2: Počkej, kdy jí bude 18?
1: V dubnu.
2: Tak až od dubna si budeš moci dát panáčka.
1: Přesně tak.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Kylie Minogue na Rádiu Krokodýl, 8:45, kdy venku nemáme moc teplo. Centrum města Brna 3,4, Vyškov 1,3, Břeclav 4, ve Velkém Meziříčí minus 1,9. Odpolední teploty při skoro jasné nebo polojasné obloze 13 až 16 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V městské části Brno-Sever by mohla vzniknout koalice vítězného hnutí SOL současného starosty Martina Malečka, lidovců a koalice ODS, TOP 09, Pirátů a Fakt Brno, která kandidovala jako tým Sever. Vážná nehoda zastavila dnes časně ráno provoz na dálnici D2 u Břeclavy. Ve směru na Slovensko se srazilo osobní a nákladní vozidlo. Na místě zasahují záchranáři a tvoří se kolony. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla od 10:30 a položit květiny k rakvi. Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo včerejší vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Carlose Alcaraze ve třetím kole Masters v Šanghaji. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Teda, to se ochladilo.
4: Nakoupíme vitamíny.
0: Tak jo, C-čko, multivitamín.
4: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
0: To abych zas vyrazil ven.
4: Nikam nechoď. Doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
0: To je dobrý nápad.
3: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
5: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: o pánovi Blbic nakonec.
1: 9,5 minuty a bude 8, koho pak pro nás máš?
2: No tak to, že někteří šoféři v Brně projdou křižovatku na poslední chvíli a už je regulérně prosviští na červenou, to se stává celkem běžně, bohužel bych řekla. Ale jeden den teda jel přede mnou řidič, který projel tu křižovatku, na které byla červená, už když jsme k té křižovatce jako přijížděli. A musím říct, že teda mě nebylo v té chvíli vůbec dobře, když jsem si představila, co se mohlo stát. Naštěstí k ničemu nedošlo, takže projel nikde nic. Ostatní řidiči byli takový pomalejší, takže než startovali, tak tenhle šofér prosvištěl. No ale právě jízdu na červenou už hlídají kamery v křižovatce Bubeníčkovi, Svatoplukově a Gajdošovi ulice v brněnských Židenicích, které jsou už plně funkční. No a řidiče nerespektující pravidla čeká pokuta a taky stržení bodů. Tak pozor na to, kamarádi.
1: Nikdy nevíte, na které křižovatce vás to natočí. Dejte na to pozor. Krokodýl.

0: Alicia Keys, Girls on Fire, tady u nás na rádiu Krokodýl. 2 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
0: 3/4 minuty a bude 8 hodin. Vy jste s Radiem Krokodýl, kde budou zprávy, a ty má Katka. Dobré ráno.
7: Hezké ráno. Vážná nehoda se stala ráno na D2 u Břeclavy. Podrobnosti ve zprávách.
0: A po zprávách po 8 například One Republic. Palp. A taky Tereza Mašková s Markem Lamborou. Když vidím náš venku máme chladno, ale bude se nám oteplovat. Co si představit pod pojmem chladno? V Jihlavě -2, Břeclavi +4, Vyškov ten hlásí 1,5 stupně, Velké Mezříčí tam jsou -2 a v Brně máme nějaké +3. Odpoledne by mělo být skoro jasno nebo polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti, ale bez deště a teploty maximálně do 16 stupňů.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezké ráno.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Veletrh kniha Brno letos přivítá přes 250 literárních hostů. Svou produkci představí víc než 100 nakladatelů. Novinkou bude sál čtenářské komunity, knižní závisláci nebo dětský koutek. Koná se od 13. do 15. listopadu na výstavišti.
8: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.

0: Šanghaji ve třetím kole s Rafaelem Choudárem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina.
1: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomaluje doprava mezi 214. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 11. kilometru. Na dálnici D52 z Pohořelic do Brna popojíždí dlouhé fronty od Rajhradu od 9. kilometru až na Vídeňskou a Heřpickou na Poříčí. Neprůjezdní je v Brně na okruhu Pisárecký tunel a částečně i tunel Hlinky. Ucpané jsou ulice Rybnická i Pisárecká a přilehlé okolí. Na Brněnsku mezi Sokolnicemi a újezdem u Brna se srazila dvě osobní auta. Doprava kolabuje v Brně na silnici 384 v Kněžské ulici ve směru z Přehrady do Brna. A se zdržením počítejte na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
3: Lenko, děkujeme, je toho tady ještě dost. Na hlavním tahu před Znojmem na 38 se ve směru od Jihlavy poblíž odbočky na Mramotice havarovalo osobní auta. Auto na místě zasahují záchranné složky, blokovaný jeden jízdní pruh. A velký problém je ve směru od Tišnova do Kuřimi. V Kuřimi v Tišnovské ulici stojí porouchané nákladní auto a je tam velmi dlouhá kolona, která tedy začíná v Kuřimi a končí až někde v polovině Čebína. Tak s tím počítejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 4 minuty po 8 hodině ranní a máme pro vás spoustu peněz.
1: Zase se nám navýšel krokodýlí bank. 124 950 korun nabídneme za náš krokodýlí zvuk už za pár minut. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Sejdou se Maďar a Čech a sázejí se, kdo dřív postaví dům. Za půl roku telegrafuje Maďar. Ještě 14 dní a jsem hotov. A Čech odpovídá, ještě vyplním 14 formulářů pro banky a jsem taky hotov.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin a 13 minut, k tomu na krokodýlu máme poměrně dost peněz.
2: 124 950 korun a vy soutěžíte a voláte právě teď studio krokodýla 603 103 103.
1: První, kdo se dovolá a uhodne ten zvuk, který už tady fakt nějaký pátek máme, tak ty peníze bere. Myslím si, že tady už by se mohla popustit fantazii jako fakt hodně uzdá, aby člověk si řekl, co já s těmi penězma budu dělat?
2: No, tak to by bylo jednoduchý.
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Simona.
1: Ahoj Simonku, ty jsi ještě toho dneska moc nenamluvila.
3: Ne, namluvila.
1: Nerozmluvená, ale teď bychom chtěli dobře rozumět tvé odpovědi.
3: No já si myslím, že to je taková ta kancelářská guma, nebo školní guma, když gumuje člověk tušku, takže to je ten zvuk.
1: Dobře, tak jdeme něco vygumovat?
3: Jo.
1: Tak co, bude vygumován náš bank?
2: Ptáme se arbitra.
3: To bylo hezký.
1: Arbitr říká toto.
2: Ani je guma. Ani guma.
1: Zase nic. Tak ať se daří něčem jiným dneska.
3: Vám taky.
2: Hezké úterý.
1: Ahoj.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladičky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
1: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu.

0: Patrik Svejzí na Radiu Krokodýl 8 minut před 8:30, kde má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda má předpověď počasí.
0: V Brně máme 3,5 stupně, Vyškov hlásí 2, Břeclav 4, ale třeba ve Žďaru nad Sázavou je minus 1 a minus 1,5 je v Bystřici nad Pernštejnem. Odpolední teploty při skoro jasné nebo polojasné obloze 13 až 16 stupňů.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Krajský soud Brno dnes pokračuje v neveřejném projednávání případu týrání ve společném obydlí. Dva obžalovaní způsobili smrt novorozence. Brněnskou Bystrc čeká po několika letech možná změna vedení. Uskupení dlouholetého starosty Tomáše Kratochvíla volím Bystrc skončilo druhé. Volby v městské části vyhrála kandidátka Lidovci a Starostové. Jakýkoliv útok Ruska na člena NATO by byl zcela marný. Podle agentur to uvedl vrchní velitel sil Severoatlantické aliance v Evropě Alexis Grinkevič, který na bezpečnostní konferenci ve Varšavě představil svou takzvanou teorii vítězství. Bookmakeri letos na dostihový závod Velká Pardubická přijali sázky za víc než 23 milionů korun, zhruba o 2,5 milionu méně než loni. Na celou dostihovou událost to pak bylo přes 41,5 milionu korun. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
2: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
2: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
2: Rádio Krokodýl. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Kvalita, inovace a výkon.
11: Dobře, a co ještě?
10: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
11: A teď za výhodné ceny.
10: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
11: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
10: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
12: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
13: Pozor, pozor! Zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
15: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
16: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
17: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: Minutu po půl deváté si pojďme poslechnout, jak se dneska rozdávala snídaně zadarmo a hlavně, kde to bylo a komu chutnalo.
2: Vyplatí se poslouchat Krokodýla, dneska krokohlídka v Řečkovicích a snídaně za úsměv. Pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, tady je paní Alena. Krásné zimní trošku ráno je, ale to nevadí, úsměv na tváři je stále. A co je tady? Krokodýl, nejposlouchanější rádio a oni rozdávají dokonce dneska tady snídaní. Kurvánek trápal.
2: Tak jedna pro vás.
3: Děkuji moc. Tak ať se dám daří a hodně lidí, ať vás zase poslouchá.
4: Zdravím rádio Krokodýl a všechny pekaře, co pečou takové dobré koláče. A mějte se všichni hezky. Děkuji, na skle.
5: Dobrý den, jsme v Řečkovicích na konečné tramvaje číslo 1. Moc krát děkuji za snídaní, kterou mi vaši kolegové dali a přeju všem hezké dny až do Vánoc.
6: A my musíme připomenout, že ty dobré koláče se pečou v rodinné pekárně Kulhánek a Drápal. Máme jich 103 pro vás každý všední den. No a zítra ráno se můžete těšit v Brně na Šalingráku.
0: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo Malenka.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomaluje doprava mezi 214. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 11. kilometru. Na dálnici D52 z Pohořelic do Brna popojíždí dlouhé fronty od Rajhradu od 9. kilometru až na Vídeňskou a Heřpickou na Poříčí. Neprůjezdní je v Brně na okruhu Pisárecký tunel a částečně i tunel Hlinky. Ucpané jsou ulice Rybnická i Pisárecká a přilehlé okolí. Na Brněnsku mezi Sokolnicemi a újezdem u Brna se srazila dvě osobní auta. Doprava kolabuje v Brně na silnici 384 v Kněžské ulici ve směru z Přehrady do Brna. A se zdržením počítejte na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky.
1: Lenko, děkujeme, není to všechno. Ulice Drobného v Brně u křižovatky se Schodovou se srazila dvě osobní auta, provoz je částečně blokovaný. D1 ve směru na Vyškov, kilometr 190, se v koloně v levém pruhu srazila dvě osobní auta, takže zdržení bude zcela určitě narůstat. Při průjezdu Kuřimí je velký problém, ve směru od Tišnova stojí tam porouchané nákladní auto a pokud jedete od Tišnova, tak v té koloně se zdržíte zhruba nějakých 35 minut. Jinak samozřejmě D1 z obou stran k Brnu, tady jsou celkem dlouhé kolony. Kolem Holubic je to na nějakých 10-15 minut. Tak šťastnou cestu a hodně trpělivosti.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8,5 minuty po půl deváté jdeme za dětmi. Zadání je jasné a fantazie ta je nezměrná.
2: Ve školce na Lesné jsme se ptali, k čemu se používá hrnčířský kruh.
3: Třeba můžete s ním tancovat nebo můžete s ním kroužit.
4: Kruh se může používat třeba jako na švihování.
5: Točířský kruhy.
6: Třeba z toho může být ubrus.
7: Aby jsme bojovali. Na
1: hlína. Děti, my jsme se vás ptali, na co je hrnčířský kruh. Dovedeš si představit s tím tančit náručí?
2: Nad tím já přemýšlím celou dobu, co padaly ty další odpovědi. Byla bych asi nadřená trošku.
1: Trošku.
0: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
8: Jo.

0: Čachrázu na Krokodýlu, 3 minuty před 8:45. V Brně máme 4,5 stupně, ve Vyškově necelé 4. Chladno hodně je ve Velké Meziříčí, tam mají -1,5 stupně. Odpoledne by mělo být podle meteorologů postupně skoro jasno nebo polojasno. Večer se očekává od západu přibývání oblačnosti, ale bez deště. Teploty maximální do 16 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Vážná nehoda se stala časně ráno na dálnici D2 u Břeclavi. Ve směru na Slovensko se srazilo osobní a nákladní vozidlo. Do brněnské nemocnice byl převezen jeden těžce zraněný člověk. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Čeští a slovinští vojáci, kteří působí v mnohonárodním uskupení na Slovensku, absolvovali společný výcvik zaměřený na boj v zákopech. Cílem bylo zdokonalit taktické postupy a posílit spolupráci. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s ruskou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Soupeřce podlehla po víc než 2 hodinách 1-6, 7-5, 2-6. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Ajdam plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Rapo.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon, vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon, velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
10: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
9: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
10: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
11: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
12: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil, ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat, ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
13: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
14: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
15: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: a pánové, blbec nakonec.
1: 9,5 minuty před 9 bychom tady jednoho měli.
2: Podrobnosti přináší mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezké ráno. V parku Danuše Muzikářové je od noci na sobotu poškozená jedna z pouličních lamp. Vandalismus ale nezůstal skrytý očím svědka a ten nebyl hostejný a zavolal před 1:30 městskou policii. Na lince 156 popsal menší skupinku mužů, z nichž jeden prý se sloupem kýval tak dlouho a usilovně, až se na zem zřítila horní část lampy a rozbila se. Strážníci podezřele našli před kostelem svatého Tomáše na Moravském náměstí. K poškození lampy se jim po chvíli přiznal 25-letý muž. Na lampy chybělo jak samotné svítidlo, tak i krycí cylindr. Hlídka požádala pracovníka technických sítí o předběžné vyčíslení škody a neměla by dosáhnout 10 000 korun. Pokud by se ovšem k této hranici vyšplhala, změnila by se kvalifikace ze současného podezření z majetkového přestupku na možný trestný čin. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí strážníků Jakub Ghanem, přejeme hezké úterý.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Co mě kéž espresso maky a to na Krokodýlu 2,5 minuty před 9 hodinou.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti, až na ten konec dobrý, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Inscenaci Mě jsme doma nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl. Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
6: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Úterý 13. října je právě dnes a právě teď. Půl minuta schází do 9 hodiny. Ze studia Krokodýla vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
9: A Tunda Kala, krásné začínající dopoledne. Lesy České republiky dokončily čištění Božího lesa od munice. Podrobnosti ve zprávách.
0: Po 9. budou 90 jako třeba Roxetti. Falco. A taky Alanis Morissette. V Brně máme 4,5 stupně, ve Vyškově 4, v Břeclavi 6, ve Znojmě 3 a ve Velké Meziříčí minus 1,5 stupně. Odpolední teploty při skoro jasné nebo polojasné obloze až 16 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Je 9, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka, symfonické i komorní koncerty nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Začne dnes a potrvá 5 týdnů. Vybrané podniky nabídnou pochutiny skladatelovy hospodyně.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
9: Lesy České republiky po 11 letech dokončili čištění Božího lesa u Břeclavy od munice. Pyrotechnici odklidili přes 70 tisíc kusů munice, kterou zde rozmetal výbuch továrny Muna na konci druhé světové války. Vyčištění oblasti vyšlo na 50 milionů korun.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
9: Jihomoravské muzeum ve Znojmě ode dneška výjimečně vystaví knihu městských práv z let 1523 až 1525. Veřejnost ji může spatřit poprvé po 30 letech, a to jen do 24. října. Patří k nejcennějším písemným památkám Znojma. V 11. kole Moravskoslezské fotbalové ligy se fandové můžou dnes těšit na pořádné brněnské derby, souboj rezerv Artisu a Zbrojů.

0: 25. 6. kilometrem. Podobná situace je ve směru z Prahy do Brna mezi 190. a 196. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna je krátká kolona od 3. kilometru. V Brně je ucpaná Vídeňská a Heřpická ve směru na Poříčí. Podobná situace je také v Jihlavské před Vídeňskou. A doprava kolabuje na silnici 384 v Kníničské ulici ve směru do centra Brna. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Zdenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Mužská část naší rodiny má samé třináctky. Můj tatínek má dneska i 13. narozeniny, 83 let.
1: Tak vy to máte jako šťastný den vlastně.
0: Jo,
1: to
0: my jsme oba dva Tondové, 13. června svátek, já jsem ještě 13. března narozený.
1: To je hezký.
0: 13. mě vzali do školy.
1: Nebudu nic k tomu říkat, ale dneska ještě jedna zajímavost. Máme Mezinárodní den bez podprsenky, No Bra Day, ale ty spozornil, jako to není jenom o to, že budeš koukat na ženský hrudníky dneska, protože to je hlavně osvětová kampaň zaměřená na prevenci rakoviny prsu, která upozorňuje na důležitost samovyšetření.
0: Jak ses k tomu dní postavila Mezinárodnímu bez podprsenky?
1: No, samovyšetření proběhne, ale podprsenku mám.
0: Dobře.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Muž kupuje lístky do divadla. Jsou opravdu ta místa nejblíže k jevišti? Ano. Kdyby byli ještě o kousek blíž, tak bychom vás už museli uvádět na plakátech mezi účinkujícími.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Dneska nám napsala na mailovou adresu program@krokodil.cz o hit vašeho života Lucka z Břeclavy a vybrala si písničku, která dokáže pořádně chytnout za srdce. Prý připomíná období, kdy člověk zjistí, že ne každý vztah vydrží navždy, ale některé vzpomínky v nás zkrátka zůstávají na pořád. Je to hit z roku 2018, který proslavil amerického zpěváka Aleka Benjamina. A právě teď ho tedy posíláme Lucce do Břeclavy.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Fandíme všichni, fandíme Kometě, jak to jde. Je teda pravda, že bychom si asi představovali, aby Kometa na tom byla trochu lépe. V tabulce zatím je 11, ale někteří už mají odehráno 11 zápasů, někteří 10, Kometa zatím utkání 9. Je na 11. místě s 11 body a my pro vás v téhle chvíli máme dvě vstupenky na nedělní utkání, kdy se utká s Libercem, který má o 3 body více. No a to je to jedno utkání, které Kometa ztrácí, tak uvidíme, jak to klapne. Chcete-li dvě vstupenky na Kometu, můžete volat právě teď hned Krokodýla 603 103 103. Mám pro vás Lupeny 2, takže jestli chcete, klidně pídio, zavolejte. Mimochodem koukal jsem a třeba, kdybyste chtěli, tak dokoupit, myslím, že i na sezení, jak jsem se díval, že to občas jde a v tomhle případě asi ano. Radio Krokodýl, dobrý den. Aha, děkuju. 184 končil ten telefon, to byste jako věděli, že byste se dovolali a ne, nějak nám to nezafungovalo. Bude to fungovat teď, Krokodýl, dobrý den?
1: Martina, dobrý den.
0: Dobrý den. Zase, já si normálně budu dělat čárky, že na hokej na ty lístky volají samý holky.
1: No, čím? Je to možné, abych chtěla lístek pro manžela.
0: Aha, tak už mě došlo, proč to vy všechny holky takhle máte. Vy chcete mít doma klid, tak manžela pošlete na hokej.
1: To ne.
0: To zní tak jako uvěřitelně. To ne.
1: Ne.
0: S kým bude manžel na hokej? Necháte to čistě na něm? Výběr?
1: Asi nechám to na něm, ale asi půjde se synem.
0: Jo, aha, kolik je synovi roku?
1: 36.
0: Jo, tak dobře, to už zná ta slova, která se tam občas, jakože třeba pískej lumpíku, pískej a tak, jako, nebo pusť ty jeden velký lumpíku a tak.
1: Jo, kdybyste, to už může.
0: Kdybyste byla na tom hokeji vy, jak byste pozbuzovala?
1: Kometa do toho, Kometa do toho.
0: Já myslím, že dobrý, to se tam taky určitě bude takhle vyvolávat.
1: Určitě.
0: Tak jo, budete mít klidný večer. Manžel jde i se synem na hokej. Gratuluju.
1: Děkuju.
2: Krokodýl fandí v brněnské Kometě.
3: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
5: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
6: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
9: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
3: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
10: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
11: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
12: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem.
15: pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Teda, to se ochladilo.
18: Nakoupíme vitamíny.
17: Tak jo, C-čko, multivitamín.
18: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
17: To abych zas vyrazil ven.
18: Nikam nechoď. Doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
17: To je dobrý nápad.
11: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 6 minut po půl desáté, Shania Twain za námi a před námi hádání hitu v jedné sekundě. Dneska možná malinko těší, je to písnička z loňského roku a když uhodnete z první sekundy, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje, tak vyhrajete voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika, kterou najdete už 5x v Brně. Telefonní linka sem k nám 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj.
2: Ahoj, koho zdravím, tady je Krokodýl.
3: Vít z Bratislavy, pozdravujem.
2: Vít z Bratislavy?
3: No ano, já vás počúvam aj tu.
2: To je pěkné, dobře, tak víte, nastražte uši, jdeme na to?
3: Ano, ano.
2: Takže tady je.
4: 3, 2, 1, go!
2: To je všechno.
3: Já to poznám.
2: Ano, to je velmi častá odpověď.
3: Nevím si vzpomenout.
2: Tak je mi líto, mějte se moc hezky.
3: Ok, nashled.
2: Naschranou. Vidíte, z Bratislavy se dovolal Vít, ale bohužel neuhodl. Uhodnete vy. Krokodýl, dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Kdo pak tam?
5: Honza z Brna.
2: Jene, pověste.
5: Já si myslím, že to bude Ordinary.
2: Ano, písnička se jmenuje Ordinary a interpret Alex Warren. Uhodl jste, gratuluju. Takže poukaz, respektive voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika, kterou najdete 5x v Brně, váš. Gratuluju, mějte se hezky.
5: Tak, já se snou.
2: Takhle krásně to začíná a taky pokračuje. Alex Warren, Ordinary. Dnešní hit v jedné sekundě.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: dnešní hit v jedné sekundě Ordinary Alex Warren. Devadesátky budou. Ano, do desáté z devadesátek Cher. Například také Jennifer Lopez. A třeba také Stereophonic. Renata a Koloman dneska slaví svátek Krokodýl. Gratuluji a přeje pěkné dopoledne.
1: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
2: Ach jo, to je hrozná práce.
3: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz
4: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus.
5: Co to mlsáš? To jsou makronky. Miluju je. A odkud jsou? No přeci z Království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
6: Měsíc od brněnského derby nabízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce, přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
7: SK Artis Brno.
8: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
9: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
10: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
12: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
6: Co budeme hrát po 10. hodině? Bude Alexandra Stan. Cranberries. A taky třeba Eva Farna. 3/4 minuty a bude 10 hodin.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
8: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
6: Dnešní ráno bylo opět velmi chladné, někde třeba i s teplotami pod nulou, teď už máme všude nad nulou. I když kousek od hlavy žádná celá 0,2 stupně pod nulou stále. V Brně máme 7 stupňů, Břeclav hlásí 9,5, Znojmo 5 a Vyškov 7,5 stupně. Odpoledne by mělo být skoro jasno nebo polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné úterý přeji.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Jízdu na červenou už hlídají kamery v křižovatce Bubeníčkovi, Svatoplukovi a Gajdošovi ulice v brněnských Židenicích, které už plně fungují. Řidiče nerespektující pravidla čeká pokuta a taky stržení bodů. Ředitelé základních škol by podle motoristů sobě měli mít možnost odmítnout vzdělávat děti, kterým školské poradny doporučí 2 nejvyšší stupně podpory ve výuce. Ředitelé by po svém uvážení mohli odmítnout přijmout děti se 4. či 5. stupněm podpůrných opatření, což se vztahuje na širokou škálu dětí s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením či jejich kombinací. V zábavním parku společnosti Six Flags v americkém státě Georgie včera odpoledne zemřel muž, který spadl z horské dráhy. Několik dalších lidí při incidentu utrpělo zranění. Zbytek pasažérů posléze na horské dráze uvázl. Jiří Přívracký vyhrál na světovém poháru v Káhiře střelbu ze vzduchové pušky a dočkal se v seriálu prvního letošního triumfu. Disciplínu, v níž se soutěží na vzdálenost 10 metrů, ovládl podruhé v kariéře.
10: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Jdeme na silnice, slovo má Lenka, která nám prozradí, jak to tam vypadá.
11: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna po pojíždí nesouvislá roztrhaná kolona mezi 211. a 196. kilometrem.

Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině a vy jste s Rádiem Krokodýl. Díky za to, že jste zvolili jako společníka právě nás. I dneska po ránu jsme rozdávali snídaní jen a pouze za úsměv. Jak vám chutnalo, prozradíme. A taky to, kdy budeme rozdávat zítra. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Chalův frk.
1: Jaroušku, víš, že moji rodiče nám dali pod stromeček 100 000 korun? Co na to říkáš? Špulí Laděnka pusinku na svého manželka. No, že to s tebou, miláčku, budu muset ještě jeden rok vydržet.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Každé všední ráno se můžete těšit na celkem 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal a dneska jste si s námi užili v Řečkovicích.
2: Vyplatí se poslouchat Krokodýla dneska, Krokohlídka v Řečkovicích a snídaně za úsměv. Pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, tady je paní Alena. Krásné zimní trošku ráno je, ale to nevadí, úsměv na tváři je stále. A co je tady? Krokodýl, nejposlouchanější rádio a oni rozdávají dokonce dneska tady snídaní. Kulhánek Drápal.
2: Tak jedna pro vás.
3: Děkuji moc. Tak ať se dám daří a hodně lidí, ať vás zase poslouchá.
4: Zdravím rádio Krokodýl a všechny pekaře, co pečou takové dobré koláče. A mějte se všichni hezky. Děkuji, naschle.
5: Dobrý den, jsme v Řečkovicích na konečné tramvaje číslo 1. Moc krát děkuji za snídaní, kterou mi vaši kolegové dali a přeju všem hezké dny až do Vánoc.
1: No a zítra ráno zamíří naše Krokohlídka opět na jiné místo v Brně. Těšte se na snídaní na Šilingráku, nenechte si to ujít.
0: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
9: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
10: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
11: Rádio Krokodýl.
12: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
13: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
12: A kde to najdu?
13: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
12: A nemáš nějakou slevičku?
13: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
14: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
15: No jasně, z M&D to jde.
14: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. M&D, dodavatel elektřiny a plynu.
16: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
18: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
19: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Přátelé, kdo má dneska čas vařit? No a proto doporučujeme zvolit obědy Adam, čerstvý oběd po Brně až ke dveřím. Adam Paulec doporučuje objednat na zítřek kuřecí vývar s masem, zeleninou a nudlemi a k tomu segedinský guláš speciál s houskovým knedlíkem. Pro více informací o obědech a rozvozu navštivte webové stránky www.obědyadam.cz. Po domluvě vám donesou oběd až k bytu a na výběr máte z 5 druhů menu z poctivých surovin. Tradiční česká kuchyně i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. Bezplatný rozvoz a jednotná cena 145 korun. Tak si nechte chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
2: Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
0: Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 hodin 42 minut, no a my vám taky prozradíme, že v Brně dneska startuje už 10. ročník festivalu Janáček Brno. Užijete si kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka, symfonické i komorní koncerty a tento festival potrvá dlouhých 5 týdnů. Kromě divadelních budov, koncertních sálů nebo historických vil, letos festival zavítá taky do Vodujemu na Žlutém kopci. No a městská organizace TIC Brno připravila třeba procházky po Janáčkových stopách i výlet do jeho rodných Hukvalt. A tam je to teda moc hezký, doporučuju. No a na své si přijdou nejen gurmáni vážné hudby, ale i gastronomie. Vybrané podniky v Brně totiž nabídnou pochutiny skladatelovi hospodyně. Připraví třeba Janáčkovi sněhové pusinky, tvarohový závin a nebo třeba buchtičky s krémem. Tak takový bude letošní festival Janáček Brno. Užijte si ho.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
7: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
6: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
7: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let. Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
8: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
9: Už se těším!
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme výběr.
11: Dvojnásobíme investice.
12: Přijmete to riziko?
10: Ale je to na vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
18: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
19: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Leone, Don't Worry, tady u nás na Krokodýlu, přiblížila se 11. hodina, krásné dopoledne, už s vámi Katka, taky Míša, ahoj.
1: Ahoj, pěkné dopoledne. Policisté dnes vypnuli na jihozápadě Brna semafory, i o tom už za chvíli.
0: Budeme jezdit bez semaforu?
1: Jo,
0: budeme jezdit za pokyny policistů. Už bychom neprojeli vůbec.
2: Radio Krokodýlu. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Lužánecké pracoviště Legato rozáří ve středu 21. října Kohoutovice. Těšit se můžete na netradiční lampionový průvod s pouličním divadlem, postavy na chůdách, ohněvou show a další cirkusácké kejkle. Start v 18 hodin u základní školy Pavlovská. Lampiony sebou. Více na luzanky.cz.
2: Rádio Krokodýl. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. se těšte na Aerosmith. Taky si dáme Morandy. A nebo Superstar.
6: Veď příběh nekončí a dále hrá.
0: Minuta a čtvrt a bude 11 hodin.
7: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
8: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má být většinou skoro jasno nebo polojasno, sluníčko nám bude přát, později večer pak čekáme od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Teploty maximálně 13 až 16 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policisté dnes po včerejší zkušenosti s kalamitní dopravní situací v jihozápadní části Brna vypnuli na několika křižovatkách semafory a dopravu řídili sami, aby byl provoz co možná nejplynulejší. Extrémní kolony v řadě ulic jsou způsobené uzavírkou pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky, která začala včera a skončí až 20. listopadu. Policisté předpokládají, že budou dopravu řídit v ranní špičce i nadále a jsou připraveni ji řídit i v odpolední špičce, pokud to bude potřeba. Třetina dospělých podle průzkumu využila v posledním měsíci umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví. Mezi mladými to byla více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví připraví doporučení pro veřejnost i odborníky. Projekt je naplánovaný do roku 2028. Letoun Boeing 787 Dreamliner letecké společnosti Qantas byl uzemněn v Římě kvůli zamoření štěnicemi. Ty byly na palubě letadla nalezeny v pátek při letu z australského Pertu. Kvůli tomu byl zrušen let opačným směrem plánovaný na následující den. Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arthurem Žeou 6-7, 4-6.
9: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne, co se děje nového na silnicích, tak to prozradí Lenka.
10: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna popojíždí nesouvislá a roztrhaná kolona mezi 211. a 196. kilometrem. Podobná situace na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. A omezení vás zpomalí na silnici 50. Bučovic do Uherského Hradiště u Kožušic. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

odbyla 11. hodina, no a před námi už je Krokodýl cestovatel. Vyrazíme opět až do Afriky za Kubou Žákem a jeho projektem Afrika. Tak si to nenechte ujít, dozvíte se spoustu zajímavostí a teď už slíbení Morandy, tak si je užijte. Hezký úterní den mějte s Krokodýlem.

0: the answer.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Ve statistice důvodů uzavírání manželství je láska na druhém místě. Po hlouposti a před alkoholem.

0: cestovatel.
1: 11 hodin 21 minut s krokodýlem cestovatelem se teď přesouváme na dobrodružnou cestu do Afriky, sleduje jí kolega Tonda Kala.
2: Cestovatel vyráží do Afriky, ta je velká. Budeme konkrétní, a to do Rwandy, kde Kuba Žák realizuje svůj projekt Afrika. 20 kilometrů plavání, to už má za sebou, 1000 kilometrů na kole, tam už je značně za polovinou. Kubo, na kolik dní bylo plánováno kolo a jak na tom jste?
3: Já vás moc zdravím. Na kolo jsme měli vyhrazených 6 dnů, dneska už jsme pátý den a jsme, pokud dobře počítám, tak už jsme někde zhruba 750 kilometrů teď.
2: Takže za dnešek a zítřek byste to tedy měl dát?
3: Určitě, dáme to, zvládneme to.
2: Jak je na tom sbírka, kterou vy vlastně děláte a cílem je pomoci k místním čisté pitné vodě?
3: Ano, i tady tohle určitě stojí za zmínku a jsme strašně šťastní, že od včerejška nám to poskočilo asi o dalších 20 tisíc, takže jsme někde už na asi 83 tisících a to je strašně krásný, takže nám přispělo už tuším 104 lidí. Ono se to samozřejmě trošičku hýbe, ale teď to bude tak nějak okolo 104 lidí. Takže ještě jednou obrovské děkujeme všem a pokud by ještě někdo chtěl nás zase podpořit, tak najdete to na Doniu, když dáte projekt Afrika, případně na mém Instagramu Story by Jakub, tam je hodně informací o tom.
2: Přejeme rovnou cestu, Kubo, ať se daří ve Rwandě.
3: Moc děkuju a já ještě jednu věc, myslím, že by ještě stálo určitě za zmínku dneska poděkovat celému týmu, co je tu se mnou, protože odvádí všichni neskutečnou práci a moc děkuju všem, co jsou tu se mnou okolo mě.
2: Tolik Kuba Žák z africké Rwandy. Ať se daří, díky.
3: Moc díky, mějte se krásně, nashledanou, ahoj.
1: No a do Afriky se vydáme na krokodýlu opět zítra, tak buďte s námi.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
5: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na jižní Moravě.
6: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
9: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
10: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
11: Za vším hledej menu. Na Rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
12: Rádio Krokodýl.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
15: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
16: Ty v Bauhausu nevedeme.
15: A Auschus našel byste?
16: To vás zklamu, bohužel.
15: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
16: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
17: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
18: Bauhaus, když se to má podařit.
19: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
20: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
21: Už žádný, mami, restartuj to.
22: Už se mi nesekne při penaltě.
23: Už nespane, když páříme s klukama.
20: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
24: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
25: Jo, jo.
24: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
25: Co mě zrovna napadne?
26: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
27: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
28: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

Hladíte krokodýla, hit za hitem před námi. Enrique Iglesias, taky supporti a pak už mrkneme na jednu brněnskou křižovatku, kde už vám jízda na červenou jen tak neprojde. Tak buďte s námi dále, hezké dopoledne mějte s krokodýlem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Tak pokud máte náhodou třeba vy právě, co teď sedíte za volantem, takový nemilý zlozvyk projíždět křižovatkou na poslední chvíli, ideálně už na červenou, tak se to honem rychle odnaučte. Právě jízdu na červenou už totiž hlídají v Brně kamery v křižovatce Bubeníčkovi, Svatoplukovi a Gajdošovi ulice v Židenicích. Už plně fungují a řidiče nerespektující pravidla pak čeká pokuta a taky stržení bodu. A to nechcete. Takže jezdíme, jak se má, a to vždy a všude. Děkujeme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
3: Pozor, pozor! Zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
4: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Měsíc od brněnského derby nabízí naše město další fotbalový svátek. Bitva o Brno, Béček, Artisu a Zbrojovky. Tentokrát je v líšeňských kulisách a za umělého osvětlení. Vedoucí Artis proti druhé Zbrojovce, přímý souboj o čelo tabulky MSFL. Úterý 13. října od 17:30 na stadionu v Líšni. Pojďme ho zaplnit do posledního místečka.
8: SK Artis Brno.
9: Co to mlsáš? To jsou makronky. Miluju je. A odkud jsou?
10: No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
13: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
15: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
17: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
0: Krokodýl. Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Miraj. Malinovej

0: novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: kdo by neznal, tohle je klasika Depešáci tady u nás na Krokodýlu a s 12. hodinou už za mnou do studia přifrčela taky Míša. Máme další zprávy. Hezké poledne.
1: Hezké poledne. Díky švédským stolům v základní škole v Kohoutovicích je méně jídla v koši. Podrobněji ve zprávách.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Popolední chystáme Leru Fabien. Taky Eda Sheerana. Nabídneme vanastovky. Za minutu přesně bude 12 hodin.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Také odpoledne nás čeká většinou jasno nebo polojasno, později až večer čekáme od západu pozvolné přibývání oblačnosti a teploty maximálně kolem 16 stupňů, tak buďte pořádně oblečeni.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Po zavedení stravování formou švédských stolů na základní škole Chalabalova v brněnských Kohoutovicích výrazně ubylo jídla, které skončí v koši. Nový model stravování škola zavedla od letošního září. Jeho cílem je omezit plýtvání potravinami. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce do tarifů přidáno 2400 korun. Řekl to včera po jednání s odbory ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že 500 korun bude na pokrytí přesčasů. Slovenský premiér Robert Fico včera označil za protiústavní provokaci sňatek, který uzavřela poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko Lucia Plaváková se svou partnerkou. Slovenský právní řád neumožňuje párům stejného pohlaví uzavírat v zemi sňatky. Příslušníci komunity LGBT+ kvůli tomu proto jezdí do ciziny. Strana svou poslankyni hájí. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5, 2-6.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké poledne taky vám všem za volant. Aktuální pozor, policijní hlídka v Brně Údolní, dále na hlavním tahu před Znojmem směrem od Jihlavy poblíž odbočky na Mramotice havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranné složky a plot policie a blokovaný jeden jízdní pruh. A na D1 na 207. kilometru ve směru z Vyškova do Brna bouralo osobní auto s dodávkou. Kolona má zhruba 2 kilometry. Tak hodně trpělivosti, šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
11: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

to je po 12. hodině. Krásné úterní poledne vám přeje Katka Horáková. Dobrou chuť, pokud právě obědváte, a k tomu Jennifer Lopez, tak ať je vám z krokodýla celý den do zpěvu i do tance.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrací se žena domů. Hádej, na koho jsem dneska narazila. Na Alici. To je tvoje věc, mi to úplně jedno. Ani bych neřekla. Obě jsme museli nechat auta odtáhnout do servisu.

0: Vanastovky na krokodilo, tohle vaše rádio. No a my jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Dneska jsme ve školce v Židenicích, no a těch prcků se ptáme, proč musíme venčit pejsky.
2: Protože kdyby neměl žádný kyslík, tak by mohli umřít.
3: Aby mohli jít na čistý vzduch a mohli by se poběhnout a jít na případ.
4: Aby se doma nepokakali a nepočurali.
5: By nepotřebovali šurat a krakat.
0: Proč musíme venčit pejsky? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Připraveni máme pro vás chutné snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
9: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
10: Přijela maminka.
9: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách Pro X 2000. Pro X 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
1: Radio Krokodýl. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
12: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
11: A kde to najdu?
12: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
11: A nemáš nějakou slevičku?
12: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: Zlato, co máš dneska v plánu?
15: No přece všechno. Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Cranberry Zombie, Krokodýl, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. Tohle rádio, které vás dostane taky na brněnskou kometu. I o tom za malou chvíli, no a mezi tím Coldplay. Tak si nechte chutnat hudební meníčko Krokodýla. Hrajeme vám i do kolon v Brně.

0: Spoustu a mrej kroků dělám celé Brno a celou Jižní Moravu. Rádio, které vás dostane na hokej. Jasně, že jo, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, jsme hrdým mediálním partnerem brněnské Komety, no a v našem vysílání máte jedinečnou možnost vyhrávat stupenky na utkání brněnské Komety. Je to velmi jednoduché, posloucháte, pravý čas voláte, no a vyhráváte. Jdete na Kometu s Krokodýlem gratis.
1: Krokodýl fandí v brněnské Kometě!
2: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
3: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon, vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon, velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
4: Wow, to je pecka! Tenisová sezóna v Brně nekončí.
5: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
4: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
5: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
6: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
7: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
8: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
9: Kvalita, inovace a výkon.
10: Dobře, a co ještě?
9: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
10: A teď za výhodné ceny.
9: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
10: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
9: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
11: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
12: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Yes! It is not that funny.
2: That's not that funny.

0: Bohemian Rhymes, 13. hodina, Míša Kupská už je připravená, budou čerstvé zprávy, tak to se dozvíme, Míšo.
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. Zítra naposledy 2,5hodinové jízdy denně zdarma. Více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. víkend. Je to Miketan. A nebo partička Jelen. To vám bude rád Krokodýl, ale...
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aktuálně máme v Brně kolem 14 stupňů Celsia, skoro jasno a během dne odpoledne ještě se oteplí až na 17. Zítra středeční ráno bude chladnější na jihu Moravy kolem 6 stupňů po ránu teploty, no a během dne přibývání oblačnosti, no a teploty se zvednou k 15 stupňům.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Končí sezóna, ve které město Brno dotuje provoz sdílených kol. Registrovaní uživatelé je s přispěním radnice mohli využívat od března. Za tu dobu se uskutečnilo skoro 180 tisíc dotovaných jízd. Od 15. října budou výpůjčky probíhat podle standardních ceníků jednotlivých provozovatelů. Podrobnosti o podpoře pro příští rok zatím město nezveřejnilo. Zemědělci, potravináři a lesníci mohou ode dneška pro rozvoj venkova podávat žádosti o dotace, které jsou součástí společné zemědělské politiky EU. Obdrží celkem 2,4 miliardy korun. Nejvyšší část podpory, zhruba 1,84 miliardy, je na investice do zpracování zemědělských produktů. Žádosti lze podávat prostřednictvím portálu Farmáře. Izraelský myslitel Yuval Noah Harari vystoupil v zaplněném pražském fóru Karlín, kde varoval před nástupem umělé inteligence. Podle něj lidstvo čelí bezprecedentní výzvě. Poprvé v historii vytváří entity inteligentnější než my sami, které mění kulturu, mezilidské vztahy i globální geopolitiku. Bookmakeri letos na dostihový závod Velká Pardubická přijali sázky za více než 23 milionů korun, zhruba o 2,5 milionu méně než loni. Na celou dostihovou událost to pak bylo přes 41,5 milionu korun.
4: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete na 170. kilometru ve směru od Prahy na Brno. Zasahují hasiči a policisté u požáru návěsu nákladního auta. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Dejte pozor, no a komplikace jsou také na Břeclavsku. Mezi Nikolčicemi a diváky havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranné složky, dejte pozor.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frak.
2: Pepičku, a dělal si ten domácí úkol sám? Ano, a akorát se zavražením knížete Václavem pomáhal otec.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Moravu s Rádiem Krokolín.
1: Máte chuť na chutné snídaně z rodinné perkárny Lukulhánek a Drápal. Máme tady pro vás, ano, výborné makové bochánky tento týden. Tak jste připraveni, krokodíláci. My vám zvedneme den takhle v ulicích.
2: Vyplatí se poslouchat Krokodýla, dneska krokohlídka v Řečkovicích a snídaně za úsměv. Pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, tady je paní Alena. Krásné zimní trošku ráno je, ale to nevadí, úsměv na tváři je stále. A co je tady? Krokodýl, nejposlouchanější rádio, a oni rozdávají dokonce dneska tady snídaní. Kulhánek Drápal.
2: Tak jedna pro vás.
3: Děkuji moc. Tak ať se dám daří a hodně lidí, jak vás zase poslouchá.
4: Dobrý den, jsme v Řečkovicích na konečné tramvaje číslo 1. Moc krát děkuji za snídaní, kterou mi vaši kolegové dali, a přeju všem hezké dny až do Vánoc.
1: No a zítra po ránu se na vás těší krokohlídka na Šelingráku v centru Brna.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
6: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
7: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
10: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
11: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
0: Rádio Krokodýl.
7: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
12: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
14: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
15: Už se těším!
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
19: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
23: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

životy, Kim Bráker chodil. No a pozor, už tady máme pro vás fantastickou částku. 125 tisíc za náš tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Připraveni? Za okamžik soutěžíme, tak si držte telefony. Budeme na to, budeme hádat. Vyhrávat velké peníze na Krokodýl.

0: Sebastian, my jdeme soutěžit o velké peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Krokodýláci, tak je to tady. Mám pro vás 125 tisíc korun za záhadný krokodýlí zvuk. Jste připraveni? Tohle je on. Ptáme se, co to je. Vy můžete volat, ty prouci. No a vyhrát je to prachy na ruku. 603 103 103, telefonní linka je uvolněná právě teď. V tuto chvíli můžete volat. Kdo tam, odkud, halo?
2: Blahoš, ahoj.
0: Dobrý den, křesním jménem, Blahoši, a odkud?
2: František, Brno.
0: Tak Františku, zdravíme do Brna. Jdeme typovat, hádat, co to může být.
2: Je to prosím tě rozlomení jabka.
0: Rozlomení jabka, říkáš. Jabko, jo? Dobře. Tip jasný, co na to arbitr. Rozlomení jabka. Františku, ani tohle to není. Budeme navyšovat bank a tobě děkujeme za zavolání.
2: Prosím tě, máš to tam určitě dobré, já jsem si jistý.
0: Arbitr si je jistý. Rozlomení jabka to není.
2: Dobře, taky díky.
0: Měj se krásně. Co to může být?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní kryt na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
1: Přijela maminka.
0: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách Pro X 2000. Pro X 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
2: Radio Krokodýl.
3: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
4: Teda, to se ochladilo.
5: Nakoupíme vitamíny.
4: Tak jo, C-čko, multivitamín.
5: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
4: To abych zas vyrazil ven.
5: Nikam nechoď, doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
4: To je dobrý nápad.
6: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
11: Co to mlsáš?
12: To jsou makronky, miluju je.
11: A odkud jsou?
12: No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
13: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tichá dohoda před 14. hodinkou a já už tady vítám taky Míšu Kupskou.
1: Já vás také vítám a přeji pěkné odpoledne. V Brně začala pětidenní podzimní škola elektronové mikroskopie. Podrobněji ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Krásná Anne Marie nabízí Malá scéna Mahenova divadla v 19 hodin. Operu Osud nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Anděl v lihu nabízí Divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
5: Radio Krokodýl. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže?
8: Máme je v TUI.
7: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
8: Máme je v TUI.
7: Mallorca a její Tyrkysové moře?
8: Máme je v TUI.
7: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
8: Máme ho v TUI.
7: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
8: Máme v TUI.
7: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. Pink. Budou kamáči. A nebo Nelly. Ten nejlepší hudební mix je po 14. hodině.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
10: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Na Jižní Moravě máme skoro jasnou oblohu, teploty v Brně kolem 16 stupňů, Břeclav hlásí plus 17, Rosice 14 stupňů Celsia. Zítra čekejte zataženou oblohu, teploty do 15 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Mikroskop, který dokáže zobrazit jednotlivé atomy, aniž by poškodil zkoumaný materiál. I s takovým přístrojem se seznámí účastníci podzimní školy elektronové mikroskopie, která včera začala v Brně. Brno patří mezi světová centra elektronové mikroskopie. Vzniká tady přibližně třetina celosvětové produkce těchto přístrojů. V lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku nepřibývají nové případy gastroenteritid vyvolaných noroviry. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje tam proto zrušila pokyn k dodržování protiepidemických opatření, který platil od července. Věznice v Anglii a Walesu dnes opustí dalších přibližně 650 trestanců. Krok je součástí vládního plánu na řešení přeplněnosti věznic. Mezi propuštěnými jsou lidé, kteří si odpikávají tresty do 2,5 roku. Odsouzení opouštějí vězení podle nových pravidel po odpikání třetiny svého trestu a nikoli v poloviny. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková postoupila po téměř tříhodinové bitvě do druhého kola turnaje ve Wuhanu. Po životním semifinále na předchozí akci WTA 1000 v Pekingu zdolala v duelu mladých nadějí 18-letou Rakušanku Lili Tagerovou 7-6, 2-6, 6-1.
11: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme se podívat, jak to jezdí.
12: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Úvoz u křižovatky se Sladovou dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Připomínám možné problémy v okolí tunelu Pisárky a Hlinky, které jsou uzavřené kvůli rekonstrukci. Boudalo se na Žabovřeské ulici na cestě od Králova pole za nájezdem na Bystrc. Na Brněnsku v Modřicích mezi D2 a nájezdem na D52 blokuje provoz nehody osobáku a dodávky. A na dálnici D1 z Prahy Prahy do Brna na 170. kilometru se po požáru kamionu projíždí jedním pruhem. Postojíte si tam několik minut v koloně. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka s vámi, tohle je vaše rádio, my se podíváme do ulic Brna za malou chvíli, když už máme tady ten podzim. Budeme hledat místo na pouštění draků tady u nás na Krokodýlu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Povídá manželka svému protějšku na kvašeně. Já nevím o to, co na těch ženských pořád vidíš. Když si odmyslíš ruce, nohy, hlavu a třeba i prsa, tak co ti zbyde? Co? No co? A manžel říká, ty Marie.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: kabáti. Tady je kroků díl, tohle vaše rádio. Řidiči v Brně pozor. Na jedné z brněnských křižovatek už rozdávají pokuty za jízdu na červenou. Konkrétně jde o křižovatku Gajdošovi a Bubeníčkovi ulice v Židenicích nedaleko staré osady. Kamery tam sice nainstalovali už před 3 lety, ale naplno začaly fungovat až letos v září. No a výsledky? Za první týdne provozu už magistrát eviduje 183 přestupků. To je v průměru 5 až 6 neukázněných řidičů denně, co projedou na červenou. No a pozor, projetí na červenou může znamenat pokutu až 25 tisíc a 6 trestných bodů. Tak pozor v Židenicích.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladičky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
6: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
8: Kvalita, inovace a výkon.
9: Dobře, a co ještě?
8: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
9: A teď za výhodné ceny.
8: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
9: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
8: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
10: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
14: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Tak doufám, že jste si tohleto léto užili s krokodýlem. Tohle vaše rádio. No a za okamžik se pojáme na podzim, který je tady. Ano, budeme hledat nejlepší kopce v Brně okolí na pouštění draků. A mezi tím Celine Dion.

0: Passengerem, tady je Krokodýl, tohle je vaše rádio. Počasí tady na jihu Moravy už je typicky podzimní. Ano, občas zataženo, občas slunečno, ale hlavně do toho fouká už vítr. Počasí na draka. No a tak jsme se vás zeptali, jak to máte vy? Chodíte pouštět draka a kam?
1: Na Kraví horu. Chodíme, Kraví hora, nebo Lužánky.
2: Výjimečně, teda párkrát jsme byli na Kraví horu, jenom.
3: Doporučil bych to pouštět draka na Kraví hoře.
4: V Lelekovicích na polu.
0: Ano, Kraví hora, Lelekovice. Já osobně jsem byl na Mydláneckém kopci, tak si po práci skočte s rodinkou pouštět draky.
5: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Rapo.
8: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
9: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
10: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
9: A kde to najdu?
10: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
9: A nemáš nějakou slevičku?
10: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
16: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: frekvenci Znak Rok Chudilo a my už chystáme čerstvé zprávy s Míšou. O čem budou?
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. Střed vlaku aktuálně s člověkem na jihu Brna. Železniční provoz byl zastaven. Více už ve zprávách.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 15. hodině novinková Miley Cyrus. Bude Jamelia. A nebo Xenlix. Je tady 14. hodina.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
6: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
4: Rádio Krokodýl.
0: Na jižní Moravě máme příjemně skoro jasno, teploty kolem 16 stupňů a zítra bude podobně s tím rozdílem, že se nám zatáhne obloha.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vážná mimořádná událost aktuálně zastavila železniční dopravu na jihu Brna. V úseku mezi Modřicemi a odbočkou Rajhrad došlo ke střetu vlaku s osobou. Na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému. Provoz na železniční trati byl zastaven. Předpokládaný konec omezení byl stanoven na 16. hodinu. Okolnosti události ani zdravotní stav sražené osoby zatím nejsou potvrzeny.
4: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Jihomoravské muzeum ve Znojmě výjimečně vystavilo knihu městských práv z let 1523 až 1525. Veřejnost ji může vidět poprvé po 30 letech, a to jen do 24. října v Domě umění. Kniha váží desítky kilogramů a patří k nejcennějším písemným památkám Znojma. Výstavu provází zvýšená bezpečnostní opatření.
4: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Novým místostarostou Vyškova se má stát lídr kandidátky Volba pro město Radim Jankovič. Vyplynulo to z dohody o vedení města, kterou zástupci radnice včera představili. Jankovič se přitom do zastupitelstva nedostal, protože ho ve volbách přeskočili jiní kandidáti. Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře.
7: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, pojďme za Kubou, jak to jezdí?
8: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Úvoz u křižovatky se Sladovou stále blokuje jeden pruh srážka dvou osobních vozidel. Celkově v Brně čekejte silnější provoz, postupně sílí odpolední špička. Výrazněji se zdržíte například na ulici Zvonařka, převážně k výstavišti, obou směrech na Heršpické a také Vídeňské. A ucpané je okolí uzavřených tunelů Pisárky a Hlinky. A na dálnici D2 na 10.5 kilometru z Bratislavy na Brno havarovalo nákladní auto. Blokuje tam jeden jízdní pruh, projíždí se ale zatím bez kolon. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánc Jakub Tilšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
6: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Jirka s vámi, cítíte to? Chutné? Mňam snídaně Rádia Krokodýl. 103 snídaně za úsměv. V ulicích Brna Jižní Moravy za okamžik vás prozradí místo, kde vyhlížet naši krokohlídku a kde můžete snídat s úsměvem a ještě k tomu zadarmo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní, musím vám oznámit nepříjemnou novinu. Váš manžel právě vyskočil z okna. No to je strašný. Vždyť neměl žádný důvod. Tak to jsem si taky myslel, než jsem vás uviděl.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jedna láska v housce, no a my pro vás máme lásku v koláči.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokolí.
0: Snídaně za úsměv v ulicích Brna Jižní Moravy z rodinné pekárny Kulhánek a Drábal. Ano, výborné tento týden makové bochánky.
2: Vyplatí se poslouchat Krokolíla dneska, krokohlídka v Řečkovicích a snídaně za úsměv. Pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, tady je paní Alena. Krásné zimní trošku ráno je, ale to nevadí, úsměv na tváři je stále. A co je tady? Krokodýl, nejposlouchanější rádio, a oni rozdávají dokonce dneska tady snídaní. Kulhánek Drápal.
2: Tak jedna pro vás.
3: Děkuji moc, tak ať se dám daří a hodně lidí, ať vás zase poslouchá.
4: Dobrý den, jsme v Řečkovicích na konečné tramvaje číslo 1. Moc krát děkuji za snídaní, kterou mi vaši kolegové dali, a přeju všem hezké dny až do Vánoc.
0: Zítra po ránu vyhlížejte krokohlídku na Šalingráku v centru Brna a vydáme se i do Kolon za Pesáreckým tunelem. U Antroposu potěšíme řidiče.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokolíl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
6: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
7: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
10: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do dobrý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
11: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní kryt na tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
12: Přijela maminka.
11: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
1: Radio Krokodýl. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
16: Co to mlsáš?
17: To jsou makronky, miluju je. A odkud jsou?
16: No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
18: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu.
12: Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
22: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
23: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
22: Dnes musíte vybrat.
23: Mám tady pro vás předvýběr a
22: šíříme
23: výběr. Dvojnásobíme investice.
22: Přijmete
23: to riziko?
22: Ale je to na vás.
24: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
25: Je dobré mít spřízněnou duši.
26: Vaše nejvěrnější rádio.
25: Stále s vámi.

0: Tak dneska tam máme doslova parádní počasí, vymetenou oblohou, teploty kolem 16 stupňů, skoro jasná obloha na jižní Moravě. Tak co, jedeme na výlet?
1: Šetříme s krokodýlem.
0: No, to je potřeba předtím trošku natankovat na nějaký ten výlet na jižní Moravu. Co? Tak máme pro vás benzín, hledáme ty levnější čerpací stanice v Brně okolí a dneska vybírám benzín za 43,90 a naftu za 45,90. Kde? Je to čerpací stanice D-Oil Brno Ivanovice na ulici Hradecká.
1: Šetříme s krokodýlem. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
8: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
7: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
8: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
7: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
9: Kvalita, inovace a výkon.
10: Dobře, a co ještě?
9: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
10: A teď za výhodné ceny.
9: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
10: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktory i rajdry se zimním příslušenstvím.
9: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
11: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
12: Renault.
13: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
14: Autocentrum Opportunity, Sedláčkova 10, Brno Líšeň.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Ve vaší ulici hraje frekvence 103 FM a všechny další zpřízněné. Úterý odpoledne jste s Krokodýlem a po Jirkovi Vínerovi vás zdraví Zbyněk Loucký, ale se mnou ve studiu taky Míša. Míšo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tebe i posluchače.
0: Odpoledne, co je nového?
1: No, ne, zrovna pozitivní informace. A? Každopádně vlak na Brňansku srazil a zabil člověka. Provoz na trati byl asi hodinu přerušený. Podrobněji ve zprávách.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Pozor, pozor! Zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A je namícháno i protřepáno, a tak Mika Relax. Ano, relaxujte s námi a půjdeme třeba i do Sanrema Ricky e Poveri. A pokáč, to je solitér.
7: Život prostě občas není fér, až příliš krutej může se zdát.
0: A my jsme Krokodýl a máme pro vás hit za hitem, tak si ho užívejte.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 16 hodin, ale pojďme se podívat na zítřejší oblohu uprostřed týdne ve středu. Zítra bude oblačno, odpoledne a večer ještě více oblačnosti. Teploty ale fajn, tak ráno 7, ale odpoledne zítra 17 stupňů Celsia.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné úterý přeji.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vlak na trati mezi Hrušovany u Brna a Modřicemi na Brněnsku srazil a zabil ženu. Provoz na trati byl přerušený. Policie okolnosti nehody vyšetřuje. Nehoda se stala před 14. hodinou. Žena zemřela ještě před příjezdem záchranářů. Nemohli jí pomoci. České dráhy mezi stanicemi zavedly náhradní autobusy. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla o 10:30 a položit květiny k rakvi. Pokud se na Ukrajině budou konat volby, je ruský prezident Putin připraven na jeden den zastavit útoky. Ukrajinský prezident Zelenský navrhoval, aby příměří trvalo 60 dní. Sedmý ročník hokejového derby brněnských vysokých škol se bude konat tento čtvrtek ve Winning Group aréně. Program začne v 17 hodin otevřením fanzóny před stadionem. Utkání odstartuje v 18:30.
2: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Odpolední doprava, Kubo, co neseš?
9: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už počítejte s kolonami v okolí uzavřených tunelů Pisárky a Hlinky. Dlouho budete popojíždět na cestě od Žabovské po Bystrec, na Poříčí a Zvonařce a také na všech silnicích v okolí. Pomalu pojedete po dálnici D1 místy mezi Holubicemi a Brnem na cestě z Vyškova. A aktuálně pozor v Židenicích v Brně na křižovatce ulic Táborská a Otakara Ševčíka. Zasahují tam záchranné složky u nehody dvou osob vozidel. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Telšár.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Srovnáme časoprostor 4.04 a taky frekvence 103 FM, tedy Krokodýl, úterní odpoledne a za chvíli Hantec. Zeptáme se, co to je krankocetla.
1: Zdali jak svíňa skoro ksnikalo si. Gomitře, co to je krankocetla?
0: Přemýšlejte, ale hlavně taky jsme pořád ještě v první polovině pracovního týdne, tak relaxujte. Jak jinak než s krokodýlem. Krásné úterý přeje Krokodýla Zbyněk Loucký. Dobré odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co jsem ženatý, všechno je mi zakázáno. Kouřit nesmím, pít nesmím, do hospody taky nesmím. No a proč neprotestuješ? Protestovat? To taky nesmím.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak prej Little Crash, Krokodilac, hezký odpoledne, Jennifer Page, a myslím, že to je jako Big Crash, zavřený tunely, Pisárecké hlinky. Máme pořád Saigon dopravní, tak trpělivost a Hantec k tomu s Krokošem. Hantec na rádiu Krokodýl. Pěkný odpoledne všem krokodiláci, do úterka zdraví Peťan, po čtvrt na pět taky Žanek Hlaváček. Co tam dneska máme? Zdar jak svíňa?
1: Zdar jak svíňa z Krokodilovci. Gomite, co to je, krankocetla?
0: Tak tady ne všichni, ale jeden nebo jedna se tam chytla dobře.
2: Dovolená při nemoci.
3: Neschopenka.
4: A jo, tak to bude nějaká nádoba na vodu.
0: Ne, nádoba na vodu to není, mladá paní. Tak druhá respondentka boduje, pochvala.
1: Krankocetla je pracovní neschopnost, neboli neschopenka. Betelný den,
0: ať se cítíte schopni v té konečné koloně, krokodiláci.
5: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Takže máme ty snídaně gratis.
5: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
5: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
10: Za vším hledej menu. Na rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
5: Rádio Krokodýl.
11: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
12: Už se těším!
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

taky jsem neodolal. Nejenom do kolon s krokodýla mandraže. Ona se smála a maču mi dala. Lehký povzbuzovák do kolon je fakt třeba. A dáme vám k tomu i lístky na kometu. Na Bílé tygry Liberec na neděli, tak držte vlnu, nejen kometáci. Dobré odpoledne.

0: Jo, aby jsme byli all right, krokodiláci, v těch strašných objízdných kolorách a trasách. Máme tady Pink Show What a lístky na kometu.
1: Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
0: Tak jdem na to, krokodiláci, modrobílá rodinko, pojďme, berte telefony, volejte studio 603 103 103, protože tady se fandí brněnskému hokeji. Máme lístky na zápas komety, ten nejbližší domácí. Škoda Plzeň, minulá neděle 1-2 v prodloužení, to nám neudělalo radost. Doufáme, že v pátek na Kladně budeme proti Rytířům úspěšnější, hraje se od 18 hodin. A pak neděle doma, Kometa, Bílý tygři Liberec. Kdo chce jít s krokodýlem gratis? Dobré odpoledne, Petr.
2: Dobré odpoledne, Martin.
0: Martine, odkud?
2: Z Brna.
0: Hezky. Kometák jak dlouho, Marťas?
2: Kometák, řekněme, přes 20 let.
0: Přes 20 je dobrý. Tak, poprosím nějaký pěkný pokřik na neděli, Martine, zkus vytasit. Zůru Brno!
2: Zůru Brno!
0: Brno, pojďme, Kometa!
2: Pojďme do toho!
0: Je, pojďme do toho! Je, pojďme do toho! Pojď ještě! Pojďme, hoši!
2: Pojďme do toho!
0: Je,
2: a kdyby nám líbilo oslabení, ve čtyřech, dáme góla ve čtyřech.
0: My jim toho góla dáme góla ve čtyřech. Marťas, je to v dobrých rukách. Koho bereš sebou, čověče?
2: Vemu sebou asi jedno z dětí a zbytek to asi musím nějak poledit.
0: Jedno z dětí, dobře. Kolik máš dětí?
2: Tři.
0: Pěkně a taky hezky. Tak táto, v tom případě vím, jaké to je. Nevždy jednoduché, ale seš statečnej. Moc si pozdravuju, krásně si to s dětma nebo bez dětí užívej. Ať je Kometa, ole Brno, měj se, ahoj!
2: Díky, ahoj.
1: Krokodýl fandí z brněnské koleje!
3: Rádio Krokodýl, Petr Holík. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
5: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
4: A kde to najdu?
5: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
4: A nemáš nějakou slevičku?
5: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
6: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
7: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
8: Teda, to se ochladilo.
4: Nakoupíme vitamíny.
8: Tak jo, C-čko, multivitamín.
4: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
8: To abych zas vyrazil ven.
4: Nikam nechoď, doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
8: To je dobrý nápad.
9: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
10: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Máme to dobře nadizajnovaný krokodiláci Ketrain de Junchanté, minuta do páté a my pořád jedeme, protože je to nadlouho a nebojte, my jsme s váma. Tak, Míšo, co zprávy v pět o čem?
1: Přeji vám krásné odpoledne. Začínají přípravy na brněnské vánoční trhy. Více už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Krásná Anne-Marie nabízí Malá scéna Mahenova divadla v 19 hodin. Operu Osud nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Anděl v lihu nabízí Divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
8: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak to trochu natíká, co? Hlavně v těch kolonách 5-1 minuta a připravená výborná muzika. Pošlu vám tam diamanty, taky sladkou Carolinu. Doufám, že jenom beznojmě, kde to prostě miluju na stadionu Orlů, se bude zpívat Sweet Caroline, budou Miraj.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Tak třeba já jsem si vzpomněl, že vlastně mají teďka počasí tak rychle pohled na teploměry. Ty brněnské jsou někde kolem 15-17, je tam dneska výjimečně krásně, sluníčko svítí, je to nádhera, ale ono se to asi brzo začne kazit, krokodýláci, tak si to co nejrychleji ještě užívejte, dokud je hezky. Ve Žďáře máme teplotu kolem 12, před náma je středa, která bude zase nádherná, má být počasí, které se bude dotahovat až k 18 stupňům Celsia, ale tu a tam se může objevit na Moravě nějaká lehká přeháníka. Dobré odpoledne všem s Krokodýlem.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Jsou tu zprávy, vítejte.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Na Moravském náměstí už roste tradiční vyhlídkové kolo. První část vánočních trhů v centru Brna odstartuje přesně za měsíc. Hlavní program začne 27. listopadu, kdy se na náměstí Svobody rozsvítí vánoční strom. V lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku nepřibývají nové případy gastroenteritid vyvolaných noroviry. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje tam proto zrušila pokyn k dodržování protiepidemických opatření, který platil od července. Věznice v Anglii a Walesu dnes opustí dalších přibližně 650 trestanců. Krok je součástí vládního plánu na řešení přeplněnosti věznic. Mezi propuštěnými jsou lidé, kteří si odpikávají tresty do 2,5 roku. Odsouzení opouštějí vězení podle nových pravidel po odpikání třetiny svého trestu a nikoli v poloviny. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková postoupila po téměř 3hodinové bitvě do druhého kola turnaje ve Wuhanu. Po životním semifinále na předchozí akci WTA 1000 v Pekingu zdolala v duelu mladých nadějí 18-letou Rakušanku Lili Tagerovou 7-6, 2-6, 6-1.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Servus za volanty, krokodýláci, doprava v Brně na infarkt. Den druhý, už jich zbývá jenom 38, omezení v tunelech. Pojďme se podívat s Kubou, jak to vypadá.
4: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Židenicích na křižovatce ulic Táborská a Otakara Ševčíka boudala dvě osobní auta. Počítejte tam s kolonami z obou stran. Zdržíte se také stále na Poříčí do centra před Vídeňskou. Ucpaná je i Křížová a Vídeňská před Poříčím. A přímo centrum města je ucpané také a popojíždí se kolem 10 minut na příjezdu do Bystrce od Žabovřeské ulice. Od Pohořelic na Mikulov před vodní nádrží Nové Mlýny boural motorkář a zdržíte se na křížení D1 a Bratislavské D2. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Pohodové úterý nejenom v náročném provozu s krokodýlem. Petr Holík zdraví na Moravu Vysočinu, do Třebíče i k Hodonínu a taky do školky na Lesnou, kde nám děcata řeknou, kde rostou banány.
1: Banánovník.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlubí se spolužák před Karlíkem Heč. Naše maminka má napařovací žehličku. To je toho. My máme napařovacího tatínka. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak, návrat k nevinnosti, krokodiláci, my se ale vypravíme za zlatičky, protože s těma je vždycky po čtvrt na šest krásně.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A dneska je takový hezký téma, rodičové, já doufám, že dáváte, protože je to zdravé dětem ke svačince. To, na co se ptáme, my se zlatíček dneska ptáme, děcka, kde rostou banány?
2: Na stromu. Africe.
3: Někde, kde je teplo.
4: A třeba v přírodě.
3: Ale banány rostou na stromě, ale to, ten strom se jmenuje banánový stromeček.
5: Banánovník.
0: Děcka, máte naprostou pravdu, chválíme, když to vezmeme jako hodně ze široka, tak jsou to tropy, subtropy, že jo, Asie, Latinská Amerika, Afrika, a jinak, kdybychom to šli jako po těch zemích, tak je to Indie, Čína, Indonésie, Ekvádor, Filipíny. A já doufám, že si dáváte třeba banán ke svačině, takže dobrou chuť.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: No a z banánu to přepeneme třeba na pohádkový koláče, protože my stále rozdáváme snídaně zadarmo. Dobrou chuť.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
12: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
13: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
14: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
17: Vytvořeno s použitím AI.
18: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
19: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
20: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Sofia. Krásný odpoledne, krokodiláci. Míra Sofia. Zdravíme i Míru do Žďáru a mimochodem, možná vás tady bude víc Míru a možná tady bude i nějaký, co by chtěl vyhrát 125 tisíc korun 50 haléřů, protože o to se bude už za docela krátkou chvíli taky na krokodýlu hrát. Posíláme Take That Back for Good.

0: Yes, now it's time to chicken back for good. Doufám, že to máte taky good, krokodýláci. Čas 5.41, mimochodem u nás prachy za zvuky do ruky a za zvuky do ruky, tady už jako pořádná palba. 125 tisíc 50 korun za tenhle zvuk rádia Krokodýl. No a kdo jste starší 18 let a máte po ruce nabitý mobilní telefon, se kterým lze telefonovat, tak si tam hned vyťukejte 603 103 103, protože já pouštím písničku a vy můžete volat do Krokodýla právě teď. A kdo bude mít štěstí, může vyhrát parádní prachy.
1: Dobré odpoledne, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Douterka Dipsy Baby, Follow Rivers, za zvuky do ruky 125 050 a myslím, že mám někoho na telefonu.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Pěkné odpoledne s krokodýlem, tak až teď seš slyšet, pěkný odpoledne, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Taky, tady je Petr, kdo na telefonu jest teď právě?
2: Tady Prokop.
0: Prokope, odkud, kde tě máme?
2: Polná, na Vysočině.
0: Polná, kolik kilometrů to máš z Polné do Brna, když by si směl přijet pro 125 tisíc, co? Jak dlouhá cesta tě čeká?
2: Je to rovná stovka kilometrů.
0: Rovná stovka, ježiš, tak to by ti asi nevadilo, ne, kdyby si jel pro 125 klacků?
2: No to vůbec ne.
0: Že ne, tak prosím tě. Dvě otázky, plnoletej seš?
2: Ano.
0: Souhlasíš s výherním řádem?
2: Samozřejmě.
0: Výborně, děkujeme do Polné a jdeme na to, hádáme zvuk krokodýla zní takto. Co jste tam v Polné Prokope vymysleli?
2: No tak my si myslíme
0: s manželkou,
2: že je to tíkot hodinového stroje, třeba na nějaké věži.
0: Dobře, jak se jmenuje manželka?
2: Marie.
0: Vymyslela to víc Marie nebo víc ty?
2: No, byla to její práce.
0: Její práce.
2: Musím to přiznat.
0: Když třeba něco plánujete s rodinou, tak vymýšlí to víc Marie nebo to víc vymýšlíš ty?
2: No, ona je víc ten mozek, takže ona víc vymýšlí.
0: Já jsem si to myslel, dobrý. Ok, já Marušku moc zdravím, to je krásný. Moje maminka, moje babička, moje teta, my máme v rodině tři Marie. Maruško, super, chválíme. Občas dejte tomu svýmu chlapovi taky, ale prostor, jo. A pane arbitře, prosím vás, máme jako tikot hodinového stroje k vydání 125 tisíc, nebo ne? Bacha, pozor! Tak prej to musí Maruška vymyslet jinak. Prokope, hele, moc děkuji, měj se krásně a zdravíme do Polné a posíláme tam Krištofy srdce být, měj se hezky, ahoj.
2: Taky díky, ahoj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Rádio Krokodýl, Petr Holík.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
8: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
7: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
8: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
9: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
10: Kvalita, inovace a výkon.
11: Dobře, a co ještě?
10: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
11: A teď za výhodné ceny.
10: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
11: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktory i rajdry se zimním příslušenstvím.
10: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
12: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
13: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
14: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
15: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
16: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
17: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
18: No jasně, z MND to jde.
17: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
19: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Pohodová klasika s tebou nebo bez tebe, krokodýláci. Mimochodem, já jsem tady dneska s fantastickou tlupou, kurz moderátorů Rádia Krokodýl a je to skupina, která je sympatická, má nádherný hlasy, takže děcka, ahoj!
1: Ahoj!
0: Jo, dobrý je to, funguje to. Krokodýláci, minuta do hodiny 18. Takže zprávy, Míša připravená, o čem to bude?
2: Přeji vám pěkné úterý. Veletrh kniha Brno se bude konat v listopadu. Více už ve zprávách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
5: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
6: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
7: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýláci 18. právě odbyla. A chystám pro vás Skater Boy. Dáme si Avril Lavigne. Tohle je specialita na Prigl, takže Tome, doufám, že máš pořádně zesílenýho krokodýla. Bude Fate of Philia, taky Evička Farná. 6 hodin 35 vteřin právě teď přesně.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
10: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska nádherný den, krokodýláci, a zítra se těšíme, že bude možná podobně, ačkoliv by teoreticky někde mohla přijít i nějaká lehká přeháníka. Každopádně středa bude odpoledne nabízet teploty na Moravě až 18 stupňů Celsia. Na Vysočině budeme někde pod 15.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Veletrh kniha Brno letos přivítá přes 250 literárních hostů. Svou produkci představí více než 100 nakladatelů. Novinkou bude sál čtenářské komunity Knižní závisláci nebo Dětský koutek. Koná se od 13. do 15. listopadu na výstavišti.
7: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
2: Jihomoravské muzeum ve Znojmě výjimečně vystavilo knihu městských práv z let 1523 až 1525. Veřejnost ji může vidět poprvé po 30 letech, a to jen do 24. října v Domě umění. Kniha váží desítky kilogramů a patří k nejcennějším písemným památkám Znojma. Výstavu provází zvýšená bezpečnostní opatření.
7: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
2: Novým místostarostou Vyškova se má stát lídr kandidátky Volba pro město Radim Jankovič. Vyplynulo to z dohody o vedení města, kterou zástupci radnice včera představili. Jankovič se přitom do zastupitelstva nedostal, protože ho ve volbách přeskočili jiní kandidáti. Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře.
11: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Doprava v Brně je po 18. stále silná a my známe ta nejvíc kritická místa. Kubo?
12: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Židinicích na křižovatce ulic Táborská a Otakara Ševčíka byla již dopravní nehoda odklizená. Celkově se dopravní situace ve městě zlepšuje. Výraznější zdržení vás čeká ale na objížďce zavřených tunelů Pisárky a Hlinky okolo Masarykova háje a také na Vídeňské ulici a Poříčí. Na dálnici D1 pojedete pomalu zhruba v úseku 4 kilometrů, z Prahy do Brna před 110. kilometrem a od Pohořelic na Mikulov před vodní nádrží Nové Mlýny boural motorkář. Pro Rádio Krokodýl z Klová asistánce Jakub Pilušár.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Parádní pozdní úterní odpoledne vám všem krokodýláci. Tady je Peťan Holík, zdravím i kurzisty moderátoru ještě jednou. Zdarec, ahoj!
1: Ahoj!
0: Je to dobrý, nejsou furt zdechlí, tak to máme z toho radost, však ještě čekají asi 2 hodiny. A pozdravíme i vás, co jste s náma snídali s úsměvem zadarmo. Pokud nevíte, kde se snídá zítra, držte vlnu krokodýla.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: a jižní Moravu s rádiem Krokodýl.
1: Krokodýlac, je to tady, oblíbené snídaně, Kulhánek a Drápal, rodina, pekárna, výborné koláče, máme tam bochánky, kde máme povidlí, tvaroh, mák, jsou to strašný dobroty a nesmírně vám to chutná, takže Jirko...
2: Snídaně jsou za úsměv, dneska ulice Milady Hrákové, tady se nám usmívá pán, pěkné ráno.
3: Dobrý den, dobré ráno, přeju rádiu Krokodýl, protože jsme velcí fanoušci, tak všechno nejlepší, hodně úspěchů a děkujeme Kulhánku a Drápal za snídaní.
2: Vy jste říkal, že u vás to jde non-stop?
3: No, i mrvérem. Fakt, my jsme doma, tak rádio hraje.
4: Děkuji za snídaní rádiu Krokodýl, jsou dneska na Milady Horákové a zdravím všechny.
2: Snídaně za úsměv, makové pochánky dneska, pěkné ráno.
5: Ahoj Krokodýle, díky za snídaní, jdu do školy.
1: Je to velká dobrota, taky jsem ochutnal, dostal jsem tu příležitost, takže zdravím všechny, komu se povedlo, potkali jste naši krokohlídku s Jirkou a zítra, přátelé, po ránu vyhlížejte naši hlídku na Schillingráku v centru Brna. Dobrou chuť!
0: Stop si snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky. Pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
9: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
10: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
11: Pozor, pozor! Zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
12: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
13: Už se těším!
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
17: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

Na sever, na jih, na jakoukoliv stranu, pořád jste s krokodýlem, je to super. 18.35, střídáme kabáty, dáme si Avičiho Wake Me Up a za půl hodiny máte písničky na přání s Jirkou Wienerem. Dobrý podvečer.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Jo, to je Mambo číslo 5. Je tady se mnou fantastická formace, druhá polovina kurzu moderátorů číslo 4 a jich tady 6. A myslím, že mají hlas silnější než první skupina. Ahoj! Ahoj! Fakt jsou výborný. Zajímají nás vaše názory. Tak, děkuju za dobrou zkoušku hlasivek, krokodiláci, a zdravíme hlavně všechny řidiče. Prosím pěkně, dávejte si bacha, protože na jedné z brněnských křižovatek se rozdávají pokuty za jízdu na červenou a je to dost mastné. Konkrétně křižovatka Gajdošova Bubeníčkova, to znamená Židenice, nedaleko Staré osady. Znáte to tam? Projeli jste na červenou, tak bacha. Kamery, pravda, instalovali už 3 roky nazpátek, ale naplno začaly fungovat až letos v září. No a výsledky? Za první týdny provozu už magistrát eviduje 183 přestupky. To je v průměru 5 až 6 neukázněných řidičů denně. A bacha, projetí na červenou tady na té křižovatce Gajdoška Bubeníčkova může znamenat pokutu až 25 tisíc korun a 6 trestných bodů. Ty, vado, to nechceš.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
3: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon, vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon, velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
4: Co to mlsáš?
5: To jsou makronky, miluju je.
4: A odkud jsou?
5: No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
1: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Wow, krokodiláci, outcasti, hej, já, tady je studio Krokodýla, kde to je dneska trošku jako na nádraží, je tady nějaký větší provoz, to proto, že tady máme kurz moderátorů při našem klubu Rádia Krokodýl číslo 4, takže pěkný podvečer úplně všem s Krokodýlem a pokud se těšíte na písničky na přání.
1: Rádio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak se těšte na Trustfall. Protože Pink to dneska začne, pak si k tomu sedne Jirka, vy mu voláte sem do studia na 600 300 303. Dobrý podvečer.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Krokodýláci, po 19. hodině teplota už jako poměrně dost níž proti tomu údaji na hodinách, ale nebojte se, zítra při středě má být až 18 stupňů Celsia tady u nás v Brně, případně pak na Moravě. Vysočina bude chladnější, ale to určitě zvládneme, případně i nějakou lehkou přiháňku, která je zítra taky v plánu. Po 19. jdeme na rychlý přehled zpráv dnešního dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Vyjednávání o brněnské koalici pokračuje. Její součástí mají být všechna uskupení, kromě hnutí ANO. To ve volbách skončilo třetí. Ze zastupitelstva navíc úplně vypadlo vládní hnutí SPD. V Židlochovicích na Brněnsku zprovoznili novou lávku přes řeku Svratku, která spojuje část Žižkov s povodňovým parkem, slouží pro pěší i cyklisty a je dlouhá 50 metrů. Konstrukce váží 72 tun. Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskuzi s těmi, kterých se změna přímo týká, a upozorňují na nedostatečnou osvětu o rizicích a zdravém používání digitálních technologií.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak, servus za volanty, krokodýláci, už je to lepší a doufám, že ano, víme společně s Jakubem, na co si ještě případně dávat pozor a s čím počítat.
5: Pěkný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na Dornichu u Úzké, doprava tam zpomaluje. V okolí uzavřených tunelů Pisárky a Hlinky počítejte nárazově s kolonami. Momentálně je výraznější zdržení na Pisárecké a Vestavské ulici. A na cestě od Pohořelic na Mikulov před vodní nádrží Nové Mlýny probíhá došetřování nehody motorkáře. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Hezký úterní večer všem krokodýláci, tady je Peťan, zdravíme Moravu Vysočinu, zdravíme Horní Bojanovice a i dolů do Prušánek a k Hodonínu a přichází Jirka a budete si hrát písničky na přání. Tak si to moc užijte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Krokodýloping. Peťa nás střídá, Jirka, no a taky vy pomaličku, krokodíláci. Začínají hity na vaše přání a vy můžete volat studio 603 103 103. Ptáme se, co vám pustíme, co to bude, můžete volat, vybírat, máte na to celou hodinku. Hity na přání, na krokodílo, právě teď na celé Brno, celou Jižní Moravu. Začínáme.

0: Féty na přání, Krokodýla začínáme.
1: Rádio Krokodýl a Hity na přání.
0: Hrajeme podle vás, no a jdeme rovnou na telefonní linku. Kdo pak se dovolal? Rádio Krokodýl, haló?
2: Ano, takže tady Radka, Anička ze Začán. A písničku bychom nechali zahrát pro pana Andělu na přehradu a prostě všem andílkům. Samozřejmě i vám do rádia.
0: Děkujeme. Koukám, že jste rádi, že jo, že jste se dovolali, slyším. Tak,
2: jasně. Holky, málo, že se nám to zadaří.
0: Už vám to letí a vybíráte tedy mandolínu. Mějte se krásně.
2: Ano, vybrali jsme mandolínu taky, ahoj.
0: A vy volíte studio Krokodýláce, je to tady, jsme tady pro vás, hity na přání.

0: hity na přání, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. Teď pozdravíme do Bystrce, tam se většinou teďka stojí kolony. Milan Dvojka na telefonu, ahoj.
1: Tam je to teď brutální, jak se stavijou, jakoby ta železniční tak na Kameši, tak to je tam blbý, ale není už tak špatný, ale tragédie je spíš komín dole. No. Tak se napojuje na Bystrec, protože je zavřený komín.
0: Ty tunely, všechno. No tak, Mildo, pojďme si zvednout náladu. Co vybíráš, pro koho?
1: Samozřejmě, dlouho jsem nevolal, tak zdravím Petra Holíka, zdravím tomto propozici rodičku, Bulevka konkrétnější, Janču, zdravím Žďár, Míru, Sečůkou, zdravím Jirka Kuchčí, Kutná Hora, zdravím taky za oceán, zdravím Milana, jedničku na Kociánku, zdravím mýho tačku Milana Trojku do Rybářského nebe, zdravím Čermákovi do Tvaru, do Slavkova, zdravím prostě všechny, zdravím Tom Bystrec, zdravím mýho kamaráda Petra Kupčíka a jeho celou rodinu a prostě všechny lidi, kteří poslouchají pravidelně tyhle písničky na přání v rádiu Krokodýl.
0: Už to letí, Mildo, měj se krásně, no a vyvolejte 603 103 103 Krokodýla.

0: máte na přání kroku díl a my jdeme opět na telefon. Kdo pak se nám dovolal? Haló?
1: Zahraje byste mi prosím písničku K-pop?
0: Ano, kdo se dovolal a odkud?
1: Natálka Bílová.
0: Natálko, odkud voláš?
1: Z Brna.
0: Komu zahraješ? Pro koho to bude?
1: Pro mě.
0: Tak dáme si nějaký pořádný K-pop, tohle je úplná novinka, tak se drž, jdeme na to a vyvolejte 603 103 103 Krokodýla.
2: Novinka Rádia Krokodýl.

0: kroků dílo, vy těch na přání, jsme vaše rádio. Díky, že posloucháte Brno, Jižní Moravo. Jsme tady pro vás a okamžik vás vyzvu, abyste opět volali a vybírali hity.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
9: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
10: Jo, jo.
9: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
10: Co mě zrovna napadne?
11: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
12: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Je dobré vyhrávat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: napsání.
1: Kroku díl hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. No a teď se jdeme podívat, kam pak. Kdo se dovolal? Haló?
2: Nazdar, Jirko, tady je biker Zdenek ze Šepkovic.
1: Nazdar, komu zahraješ?
2: Písničku pošleme tobě do rádia, pochopitelně.
1: Díky.
2: Peťovi Holíkovi a dalším lektorům, co vedou kurz moderátorů a kurzistům a získají řádnou profesionalitu, která je k této činnosti nezbytná, pochopitelně. Takže všem zdar, jak svině, přeje Zdenek a hezký večer.
1: Tobě taky a vy volejte, vybírejte, jsme tady pro vás.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: hned jenom přání kroku díl, no a my jdeme hrát opět podle vás. Kdo tam? Halo, slyšíme se?
1: Halo, dobrý večer, tady Tom Prigl, mám být stručný, takže prostě pro všechny.
0: No tak to je krásný, tak já tebe zdravíme na přehradu, děkujeme za stručné přáníčko i pro tebe, díky za zahrání.
1: Děkuji.
0: Měj si krásně, no a vyvolejte studio Krokodýla, máme číslo 603-103-103. Pojďte do toho, hrajeme podle vás. Krokodýl na celé Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu.

Tady jsou věty na přání, Krokodýl, Jirka s vámi a taky vy. Kdo pak se dovolal? Rádio Krokodýl, kdo tam odkud? Halo? Slyšíme se? Tady je Rádio Krokodýl, tak ten dotyčný tam nevydržel. To je škoda, ale vy si můžete zavolat taky do Krokodýla. Tady jsou věty na přání 603 103 103, hrajeme podle vás.

0: Krištof Tomáš Klus, teď jdeme do Žabin. Kdo pak se dovolal do krokodýla? Haló, ahoj.
1: Ahoj krokodýle, už volám po 20. a už jste mi to konečně zvedli.
0: Už jsi tady, my tě zdravíme. Tak, co si pustíš, co ti zvedne náladu? Pro koho to bude?
1: Justina Biebera a napadlo nás to s mojí ségrou.
0: Tak holky, jdeme si zpívat s Justinem Bieberem, držte se a zítra ať vám to jde ve škole, ahoj.
1: Děkujeme, nashledanou.

0: Justin Bieber na Krokodýl, I don't care, tohle vaše rádio, no a přes apku Rádia Krokodýl nám tady napsal Lukáš ze Slavkova, že by chtěl písničku pro svoji rodinu a pro komeťáky, pro spolužáky ze střední, no a máme zahrát i písničku Chihuahua, prý pro všechny z Beverly Hills, tak si to dáme.
1: Chihuahua. Chihuahua.

Chihuahua. Tohle je Krokodýl, tohle je vaše rádio. No a teď budeme hrát taky speciálně na záchrannou službu na linku 155 přímo do Bohunic. Tak díky, že posloucháte i tam. Tak na tuhletu základnu do Bohunic vám hraje Krokodýl.

0: 6 s Krokodýlem, tady je vaše rádio, no a my se jdeme podívat taky do naše apky, kam můžete poslat vzkaz. Třeba jako Mája z Hodonína, která by chtěla zahrát všem, kteří si užívají typicky podzimní počasí, no a speciálně pro její Honzíka. Tak jo, z Krokodýla díky, že posloucháte i v Hodoníně přes apku.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Hit zajtem.
1: Radio Krokodýl.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 8 večerní vám bude Krokodýl hrát hit za hitem. Na celé Brno, celou Jižní Moravu, David Guetta. Tady Swims, bude Puff Daddy. A dáme si taky náš příběh. Když vidím náš příběh, jsme jak tady 20. hodina, hraje vám Krokodýl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon, vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon, velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na Jižní Moravě převážně zataženou oblohu. Teploty v Brně budou kolem 16 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, Břeclavě, ve Znojmě naměří až plus 17.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Ve čtvrtek od 16 hodin se na Římském náměstí uskuteční akce Takto vysyp. Dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomohou tak usnadnit pohyb lidem na vozíku, rodičům z kočárky i dalším návštěvníkům. Zapojit se může také veřejnost. Potřebné vybavení bude připravené na místě. Krvavou potyčku dvou čtyřicátníků na brněnské nádražní ulici ukončili strážníci. Jeden z mužů měl u sebe motýlkový nůž. Hlídce se ho podařilo skrotit až díky namířené služební zbrani. Konflikt odstartoval kvůli útoku na ženu. V Ivančicích na Brněnsku patrně skončí po 12 letech starosta Milan Buček. Jeho strana skončila v komunálních volbách minulý týden třetí. V současnosti se vedou jednání o novém starostovi a podobě koalice.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: doufám, že krokodýláci zvládáte uzavření pisáreckých tunelů a také tunelu Hlinky, taky do kolon vám krokodýl posílá další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Radio. No a za okamžik se podíváme na novinku v Brně. Představte si, pozor, vybírají pokuty na jedné křižovatce brněnské. I na to se podíváme. Mezitím David Guetta, tedy Svim, Stones and I, Gone, Gone, Gone na Krokodýlu.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Jasně, že jo, naše krokodýlka vyráží do ulic Brna Jižní Moravy. Stačí se na nás usmát a každé všední ráno máme pro vás chutných 103 snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drábal. Tak toto vypadá v ulicích. Snídaně jsou za úsměv. Dneska ulice Milady Hrákové, tady se nám usmívá pán. Pěkné ráno.
2: Dobrý den, dobré ráno. Přeju Rádiu Krokodýl, protože jsme velcí fanoušci, tak všechno nejlepší, hodně úspěchů a děkujem Kulhánku a Drábal za snídaní.
1: Vy jste říkal, že u vás to jede non-stop?
2: No, i mrvérem. Fakt, když jsme doma, tak rádio hraje.
3: Děkuji za snídaní, Rádio Krokodýl, jsou dneska na Milady Horákové a zdravím všechny.
1: Snídaně za úsměv, makové pochánky dneska, pěkné ráno.
4: Ahoj krokodýle, díky za snídaní, jdu do školy.
1: Zítra po ránu, vyhlížejte naši krokohlídku v Řečkovicích na konečné jedničky.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
6: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
5: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
7: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
8: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
0: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Around the World, Krokodil, tohle byly ATC, no a my za okamžik se podíváme na typicky podzimní záležitost, a to je pouštění draka. Máte nějaké místo, kde si ho pouštíte tady v Brně okolí? Napište nám, jsem zo studia Krokodila, spojte se s námi i přes naši apku.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tohle je Krokodýl. Fandíme brněnskému hokeji, no a protože víme, že nejlepší atmosféra je přímo na stadionu, rozdáváme vám stupenky na zápaši naší Komety Brno. No a pozor, soutěžíme každý den, tak nás pěkně poslouchejte. Někde se ozve opět výzva, abyste volali a vyhrávali na Kometu zadarmo s Krokodýlem.
1: Krokodýl fandí z brněnské Kometě.
2: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon, vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon, velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
3: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Je středa 7. října. Krásný večer vám přeji večernice, Katka.
2: Elena, ahoj. Ano, je to tak, večerní střeba, středa. A já mám teďka takovou otázečku, Kači.
1: Ano.
2: Co se ti vybaví, když se řekne slovo kašta? Ne, počkej.
1: No tak, když se takhle zeptáš, tak co mě asi může napadnout?
2: Já jsem se u toho ale nechtěla smát, jako, ale protože ty se na mě tady tak tváříš, tak nemůžu být vážná.
1: Já se vůbec netvářím, přátelé. Zítra má.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Bude máte večerní ten nejlepší hudební mix. Wanted. Dáme si Eurythmix a bude jedna pusa uči na skvěl. Hity i po 21. hodině z Krokodýla.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě převážně zataženou oblohu. Teploty v Brně budou kolem 16 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, Břeclavě, ve Znojmě naměří až plus 17.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Vyjednávání o brněnské koalici pokračuje. Její součástí mají být všechna uskupení, kromě hnutí ANO. To ve volbách skončilo třetí. Ze zastupitelstva navíc úplně vypadlo vládní hnutí SPD. V Židlochovicích na Brněnsku zprovoznili novou lávku přes řeku Svratku, která spojuje část Žižkov s povodňovým parkem, slouží pro pěší i cyklisty a je dlouhá 50 metrů. Konstrukce váží 72 tun. Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskuzi s těmi, kterých se změna přímo týká, a upozorňují na nedostatečnou osvětu o rizicích a zdravém používání digitálních technologií.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

0: Jirka s vámi, no a po 21. už taky kolega Jarek Hemala.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Úterní krokový líplíšek si vychutáváte, Jarek Hemal s vámi, krásnou pohodovou noc vám přeji, 13. říjnovou, tak doufám, že je pro vás šťastná 13. a že jste si vychutnali skvělé hity, které jsme vám hráli a budete vychutávat i další v Pelíšku.

0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: opustila.
1: V Krokodýlím pelíšku je s vámi Jarek, přeji pohodovou noc a při úterku dnes slaví Renata a Renáta. Ano, dámy, všechno krásné k vašemu svátku a užijte si další hit.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě převážně zataženou oblohu. Teploty v Brně budou kolem 16 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, Břeclavi, ve Znojmě naměří až plus 17.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brno obsadilo přední příčky v žebříčku transparentnosti stovky největších českých měst, který představil protikorupční spolek Oživení. Bodovalo v oblasti otevřenosti samosprávy, radniční periodika a ochrana oznamovatelů. Největší mezery spolek vnímá u veřejných zakázek. Znojma má v plánu postavit příští rok dvě kapacitní parkoviště, která mají sloužit jak rezidentům, tak lidem, kteří přijíždějí do města. První z nich má být u železniční trati v ulici Marušky Kudeříkové, druhé v lokalitě Malá Amerika v Přímětické ulici u mostu přes údolí Leska. Obě mají mít kapacitu desítek míst. Po rok trvající rekonstrukci otevřeli v krajské nemocnici v Kyjově na Hodonínsku zmodernizované anesteziologicko-resuscitační oddělení, které je jedním z nejmodernějších specializovaných pracovišť na Moravě. Oprava stála 135,5 milionu korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
3: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

Středeční krokolí Lípelíšek je tu stále. Jarek vám přeje krásný poslech. Justýna dneska slaví svůj svátek a tak všechno krásné přejeme od nás Krokodýla. Užijte si svátek. I další hit tady na Krokodýlu.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Jarek Hemala s vámi, hezkou noc. A čím zajímavý je ten dnešní den? Máme Světový den habitatu, také Světový den bavlny a Den za důstojnou práci. Tak doufám, že ji máte. Další hity ale od nás máte z Krokodýla. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě převážně zataženou oblohu. Teploty v Brně budou kolem 16 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, Břeclavi, ve Znojmě naměří až plus 17.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Vyjednávání o brněnské koalici pokračuje. Její součástí mají být všechna uskupení, kromě hnutí ANO. To ve volbách skončilo třetí. Ze zastupitelstva navíc úplně vypadlo vládní hnutí SPD. V Židlochovicích na Brněnsku zprovoznili novou lávku přes řeku Svratku, která spojuje část Žižkov s povodňovým parkem, slouží pro pěší i cyklisty a je dlouhá 50 metrů. Konstrukce váží 72 tun. Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskuzi s těmi, kterých se změna přímo týká, a upozorňují na nedostatečnou osvětu o rizicích a zdravém používání digitálních technologií.
0: Přehled dnešních událostí.

Hezký poslech, krásnou noc, na Krokodýlu s vámi Jarek. Spousty z vás ještě na cestách, ať už tady někde na silnicích města Brna, či Jižní Moravy, nebo Vysočiny, ale zdravíme i na D1 a D2. Pohodu za volantem a další je pro vás.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Happy birthday.

Jarek Hemala je s vámi, krásný poslech, hezkou noc, směr Jihlava, pošleme další hit, tam nás ladíte a posloucháte na 102,3 FM. A zajímavá věc se stala dnes v Jihlavě. V roce 1870 desetiletý Gustav Mahler vystupuje právě v Jihlavě na svém vůbec prvním klavírním koncertě. A pak už se začaly psát dějiny. Tak jenom, abyste věděli, čím zajímavý, třeba údajně i pro tedy Jihlavu je tento den. My vám přejeme krásnou noc a užijte si hit za hitem.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Strážnice přišla o měřící stanici, i to probereme právě teď ve vysílání Krokodýla. Konec příběhu, který se psal 118 let. Strážnice na Hodonínsku kvůli obavám o přesnost měření přišla o svou meteorologickou stanici. Nové místo se ve městě nenašlo, štafetu proto převzala 6 kilometrů vzdálená obec Radějov. Jenom abyste viděli, co se tady na jihu Moravy děje, konkrétně na Hodonínsku, kde nás sledíte a posloucháte na 95,4 FM. Tak pěkný poslech.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Chodci se sluchátky hazardují s životem. Policisté varují před nepozorností právě třeba i na přechodech. I o tom teď na Krokodýlu. Tak bacha, když během dne chodíte. Bez očí nevidíš, bez uší neslyšíš. Toto pravidlo by si měli připomenout zejména chodci, kteří se pohybují v rušném městském provozu se sluchátky na uších. Jihomoravští policisté dlouhodobě varují, že poslech hudby či podcastu výrazně omezuje vnímání okolí. Tak bacha, opatrně. Díky za to, že sledujete, kam vcházíte na přechody, do silnic a tak dále.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.